0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
4: Hit Radio. Súbeme na radio.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

Mé duši se to líbí, já jen plním, co jsem slíbil. Vždyť která by to duše nechtěla? A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla?

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásné páteční ráno, minuta po sedmé a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Česká země čelí kritickému nedostatku vláhy. V klíčových jarních měsících spadlo jen 50% obvyklého úhrnu srážek, což vyvolává krizi zejména na jihu Moravy. Břeclavsko se připravuje na krizový režim a omezení nakládání s pitnou vodou. Alarmující stav hlásí nejen povrchová vrstva půdy, ale i hydrologické měření v korytech toku, která jsou na svých minimech. Čínské chemičky zaplavují evropský trh levným zbožím, což ohrožuje místní výrobce, kteří kvůli vysokým nákladům na energie nedokážou konkurovat. Dovoz Číny se v posledních letech zdvojnásobil a evropský průmysl se potýká s největší krizí za poslední desetiletí. Experti varují, že bez ochranných opatření hrozí masivní propouštění a úplný zánik klíčových výrobních odvětví v Evropské unii. A pojďme také na sport. A čeští hokejisté v Angelholmu šokovali suverénní Švédy a po precizním taktickém výkonu zvítězili 3-1. Svěřenci Radima Rulíka smazali domácí hvězdy z NHL skvělou defenzivou v čele s bezchybným Pavlátem. Zatímco ofenzivu táhl dvougólový Michal Kovarčík. Národní tým tak v generálce na světový šampionát utnul dlouhou sérii porážek z Trekonor a vyslal soupeřům jasný vzkaz. Takhle by to na blízícím se mistrovství světa šlo. A pojďme už prosím na zprávy z regionu.
9: Taky v pátek v Budějcích na Sokoláku pokračuje festival Rozsvik tmu. Od 4 do 8 večer nás tu čeká program plný hudby, inspirativních setkání i zábavy pro děti i dospělé. Nechybí ani speciální dětská zóna s aktivitami pro nejmenší. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
10: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
8: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ráno přechodně i zataženo, přehánky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude vyjasňovat. Dnešní odpolední maxima se zastaví na 18 stupních Celsia.
6: Retro víkend.
11: Retro víkend.
12: Přátelé, kamarádi, s vámi Leona a Filip, startujeme retro víkend, který potrvá dneska, zítra i pozítří do 18 hodin. Tak volume doprava, protože tohle bude jedna pecka za druhou. Startujeme právě teď. Dobré ráno.

0: Milujeme hudbu 90. let. Já jsem totiž takové dítě 90. a Fittipaldi, náš Filipek taky. Hezké dobré ráno, přátelé, kamarádi. Retro víkend právě odstartoval z Eteru Hit Rádia, tak já doufám, že nás budete poslouchat v kuse non-stop až alespoň do nedělních 18 hodin, kdy vám budeme hrát nejlepší hity 90. let a společně budeme vzpomínat.
1: No, my jsme si tady už pro vás připravili pár témat, který věříme, že vás trošku zavedou do té minulosti, protože těch věcí spojených s retrem, tak je tolik, hodně, nejenom hudba.
0: My jsme se tady už pobavili mimo éter, zasmáli jsme se, zavzpomínali jsme, protože, přátelé, co byl největší frajerský předmět 90. let? Pište nám to na 777-937-777. Za mě to rozhodně bylo Tamagotchi.
1: Tamagotchi, ale to je legenda.
0: Tamagotchi, tatarara, no? Tamagotchi. A nebo jojo, že jo? Walkman. Pogi. To byly frajeřiny.
1: Digitálky s kalkulačkou.
0: Nebo po Walkmanu Discman, že jo?
1: No, Discman, a my jsme pak ještě měli taky minidisk doma. To možná moc lidí nezná, ale to byl takový čtvercový malý CDčko v tom a to nahradilo vlastně Discman.
0: Diskety, ne?
1: Protože to bylo menší, že jo?
0: Ne, to byly už takový ty malý MP3, ne?
1: No, ty byly po Discmanu ještě. Takže to se dostáváme pořád jako do větší technologický.
0: Tak pojďme úplně
1: bomby
0: k těm začátkům. Největší frajerský předmět 90. let. Hledáme ho teď mezi vámi. Napište nám, co to podle vás bylo. Pojďme společně vzpomínat, udělat si takový to hezký ráno. Prostě tahle hudba je nejvíc, jo? Takže 777-937-777. Co podle vás byl největší frajerský předmět 90. let? No a já posílám samozřejmě další skvělou muziku. Před námi je Lucie, Šťastný chlap, ale teď už Madonna a Frozen. Tak dobré retro ráno.

0: Lucie a šťastný chlap Retro Víkend v plném proudu odstartoval v 7 hodin ráno a potrvá až do nedělních 18. Vy nám mezi tím píšete zprávy, co jsme vám tady nahodili téma, abychom se společně vrátili do minulosti. Co byl největší frajerský předmět 90. let? Tak tady píše Jirka blikací boty, nebo jako ty s tou blikací podrážkou.
1: No, u nich byl občas také problém, že oni jako časem přestali blikat, že? Když se přišlo, máme, já chci nový ty, přitom by tam stačila nějaká baterka jenom dát ze strany, ale to bylo frajerský hlavně večer.
0: No a nebo tady zase píše Tomáš, dneska nám píšou tady většinou chlapy po ránu. Pánové, vy nespíte. Ahoj, za mě to určitě byl takový ten laser.
1: Jo, ten tady mám taky, samozřejmě jsem pomohl si trochu s umělou inteligencí.
0: Svítit sousedům do okna, že jo?
1: Svítit sousedům do okna a když to člověk vezme, nebylo to úplně bezpečná hračka. Ona nebyla. To neměla být hračka původně, ano. Ale když si tím třeba zasvítil do očí, tak to jako nebyla vůbec dobrá věc.
0: No. Ale já jsem to taky měla a taky jsem svítila to sousedům do oken, protože jsem vyrůstala 15 let v paneláku. A já to milovala prostě.
1: Na to byly takový, ještě si pamatuješ nástavce, to no se jasně, na to našroubovalo a dělalo to obrázky.
0: Ano,
1: ještě.
0: Ano. Pojďme vzpomínat dál. Největší frajerský předmět 90. let. Tamagoči, jojo, pager, walkman, vytahovací anténa na mobilu, boty se svítící podrážkou, laser a spousty dalšího. Co to podle vás bylo u vás doma?
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
2: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
3: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
2: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
3: A spousta dalšího čtení.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Hledáte inspiraci pro dům a zahradu? Druhá největší jihočeská výstava Hobby začíná 14. května na výstavišti České Budějovice. Čeká vás pestrá nabídka rostlin, poradenství k pěstování, zahradní technika, karavany i sauny.
8: A děti si užijí zábavný program nejen se zvířátky a dílničkami.
7: Dny plné nápadů od 14. do 17. května na českobudějovickém výstavišti. Inspirace, zábava i praktické rady na jednom místě. Více na webu hobbyjaro.cz.
9: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
10: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Xindl X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Tady se vám blíží splátečka a další.
15: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Retro víkend na Hit Radio, 7 hodin 37 minut aktuální čas. Vy nám stále píšete spousty SMSek, za což tady s Filipem děkujeme. Ptali jsme se vás, jaká frajeřina v 90. letech byla u vás doma. Píše nám tady Lucka, dobré ráno, za mě byla frajeřina bezdrátové sluchátko u pevné linky. Naprosto souhlasím. To teda. Nebo záznamník, taky skvělá věc. A taťka měl dokonce databanku, takový ten diář na baterie. Hezký den, Lucka. Já si pamatuju, že jsem si jako malá s tím hrála, kradla jsem to mamce, ona to měla taky. A strašně mě na tom bavilo psát, že to byl takovej mini laptop vlastně, mini notebook, že jo?
1: No, dneska už těžko uvěřitelný, já se tak nechci jako zasním, jak to bezdrátový sluchátko vlastně změnilo celý ten svět. Si vem, že ti bylo, nevím, 12, 13, nějaká ta první láska, chtěla si prostě zavolat tamhle s Kubou, řeknu.
0: Ano.
1: Jo, a teď najednou, když si měla to drátový sluchátko, tak si nemohla nikam do soukromí, jo, ale s tím bezdrátovým telefonem si mohla prostě k sobě do pokojíčku jít a normálně volat, aniž by to slyšeli rodiče, to byla pecka.
0: A nebo naučit volaného, že jo?
1: To
0: tady
1: napsala
0: Martina,
1: ano.
0: Že to bylo úplně největší banger, takže přátelé, kamarádi, pište klidně dál, jaká frajeřina byla u vás doma v 90. letech a my pokračujeme v další skvělé muzice. Co třeba Robert Miles? Já se vracím zpátky do minulosti. To je neskutečný, co ta hudba s námi dokáže udělat. Skladba, která v 90. dokázala dvě věci. Uklidit lidi po diskotéce a zároveň uspat půlku republiky v autě cestou z Mejdanu. To je přesně tahle skladba Children.

A přesně tohle my milujeme. To jsou ty časy, kdy člověk přišel domů ve 4 ráno, sundal buffalo boty, nalil si džus z prášku a připadal si strašně dospěle. A jestli jste si někdy pustili Children do Walkmana a koukali z okna autobusu, jakože jste ve vlastním videoklipu, tak gratulace veliká, protože jste oficiálně dítě 90. A my v tomhle stylu budeme pokračovat, přátelé, i dál. Protože před námi je Cher, Michael Jackson. Kdo jste neviděl film, hned si zajděte, je to boží krásný. I slzička mi ukápla. No a dáme si trošku něco i z té rockové stránky. Co třeba Guns N' Roses a jejich November Rain. Bože, jak já ten retro víkend miluju. Buďte s námi!

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: Proto.
4: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
6: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černáv Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
7: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
8: Velkoj malonkot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
9: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
10: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
11: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
10: www.dveřepodlahy.com.
12: EU Autoservis umí i rychlo servis. Olej brzdy přes ohování uděláme na počkání. Opravy my máme rádi, pojišťovny jsou hej!
13: Hej!
12: Kamarádi!
14: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
15: Hit Radio.

0: čtyřkolky Bavorov.
1: Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás.
0: Čtyřkolky Bavorov.
1: Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis.
0: Čtyřkolky Bavorov.
1: Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz
2: Bublinková tancovačka ve stylu Velký Gatsby. Čepřovické bubliny vás srdečně zvou tuto sobotu na bublinkovou tancovačku, kde k tanci a poslechu hraje kapela Pozor Vizita. Stylový oděv vítán. Čepřovické bubliny se na vás těší.

0: doma stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: On air.
3: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Krásný pátek, 8:02 a další zprávy, vítejte u nich. Den vítězství je v Česku státní svátek připomínající konec druhé světové války v Evropě v roce 1945. Na letošek připadá jeho 81. výročí. Navazuje na kapitulaci nacistického Německa, která vstoupila v platnost 8. května ve 23 hodin a 1 minutu středoevropského času. Na území tehdejšího Československa boje končily postupně. Zásadní roli sehrálo pražské povstání. Na osvobozování tehdejšího Československa se kromě Američanů a Sovětů podílela i rumunská armáda. Instagram zřejmě tento týden provedl čistku botů a falešných účtů. Z několika profilů tak zmizely miliony sledujících. Například z instagramového účtu Cristiana Ronalda zmizelo 8 milionů sledujících. U Justina Biebera a Taylor Swift kolem 5 milionů. Tento krok je pravděpodobně součástí širšího zásahu společnosti Meta proti botům, automatizované interakci a falešnému nárůstu publika na Instagramu. A pojďme také na fotbal. Fotbalisté portugalské Bragy v odvetě semifinále Evropské ligy prohráli 1-3 na půdě Freiburgu a přišli tak o jedno brankový náskok z prvního duelu. Nepomohlo ani několik výslovně špičkových zákroků českého golmana Lukáše Horníčka. Do finále v Istanbulu se podívá německý manšaft, jenž se v boji o trofej utká 20. května s anglickou Aston Villou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: Milovníci jedné stopy dneska nesmí chybět ve Slavonicích. Koná se tu tradiční mexická jízda na náměstí Míru. Je před námi celodenní program plný adrenalinu a dobré nálady. Letos jde už o 17. ročník setkání motorkářů z celé republiky i ze zahraničí. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
7: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
5: Na co čekáváme oblačno až polojasno, ráno přechodně i zataženo, přehánky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude vyjasňovat. Dnešní maximální teploty odpoledne na 18 stupních Celsia.
4: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
8: Retro Weekend. Jedeme, nezastavujeme, Retro Weekend, nejlepší 90-kové hity, my pokračujeme dál. Hezké dobré ráno, přátelé, kamarádi. Tohle budete milovat až do nedělních 18 hodin. Buďte s námi.

0: Two Brothers on the Floor, Dreams Will Come Alive. Hezké dobré ráno. 8 hodin, 13 minut, retro víkend v plné parádě. Už hodinku a 13 minut vám hrajeme ty nejlepší devadesátky. Taky jsme probrali, jaký byl největší frajerský předmět 90. let. Psali jste nám Tamagotchi, Jojo, Pager, Walkman, databanky a tak dále a tak dále. A my jsme teď tady s Filipem si tak jako zpívali takovou tou naší svahelštinou, bych nazvala, takovou hatla-patla fonetickou řečí a zpěvem. A tak nás napadlo, který hit 90. let, když ho slyšíte, jste si zpívali, ale vlastně úplně špatně, že tam třeba bylo, já nevím, how do you do, abyste z toho udělali how to you do. Prostě to, co jste slyšeli, jste zpívali takzvaně takový ten přepsaný text, třeba slyšíte písničku, tak si to napíšete, jak se to zhruba čte. Tak já jsem měla Underworld, kdy jsem se vyloženě fakt jako naposlouchala a bylo, znělo to asi jako takhle. Říkám, jo, budu to zpívat špatně, tak jak jsem to tenkrát slyšela. Hey boy, that boy, lifting an angel boy, and the doorway boy, she's got a lifting boy, she's got a unit boy, and T-Bills boy, and crying a living lamb boy. Prostě, já si to pamatuju fakt do dneška, protože jsem se to učila jako básničku. A nebo to byly Eiffel 65, takový ty modrý příšery, a tam jsem zpívala I'm blue, I will die, I will die, and I will die, I will die. A taky si to pamatuju do dneška. A bylo to naprosto skvělý a měla jsem pocit, že jsem ředitelka celého vesmíru. Co to bylo u tebe?
1: No je toho hodně. A teď jsem si vzpomněl třeba na S Club 7, jo? To byla taková ta písnička.
0: A jak to znělo u tebe?
1: A já jsem měl jako Don't stop, never give up, what did you come and free chin up, what you can, the shoe have got to baby, I got to you. Jo, a taky jsem zpíval, tam je Back to you, asi já jsem zpíval, baby, I got to you.
0: Jasně.
1: Takže úplně špatně, vlastně doteď nevím, jak je to správně, ale myslím si, že možná to doteď děláte i u těch nových písniček.
0: Ano.
1: Já běžně.
0: Tak nám napište, jaký hity to byly u vás, nebo víte co, klidně nám nahrajte hlasovku na 777-937-777. Budeme strašně rádi, když nám pošlete hlasovou zprávu. Ať si to vlastně takhle z Eteru Hit Rádia můžeme pustit. Filipe, hoď tam ještě něco jsi takhle jako zpíval.
1: Jo, to bych musel už hodně zaspomínat.
0: Tak vzpomínej, ještě tak nám určitě něco dáš a fakt nám pošlete vaši sváhelštinu jakýhokoliv hitu z 90. let. A my pokračujeme tady s Roxette a taky bude Bruce Springsteen. Hezké ráno. A těšíme se na ty nahrávky, jo? Na ty vaše svahelštiny.

0: Legenda všech legend Bruce Springsteen rozhodně nemůže chybět a jeho Human Touch. Podle toho, co nám píšete, vám Retro Weekend dělá neskutečnou radost. My jsme za to rádi, děkujeme moc. Píše nám tady Tomáš. Ahoj Leonko, miluju tyhle hity, probouzí to ve mně nostalgii na moje pubertální léta. Jo, jo, jsem taky dítě devadesátek, nezajdem na kávu. Hele, asi nezajdem, to by se nelíbilo mému chlapovi ani Filipovi.
1: Jo, ani mě,
0: ale třeba, nevím, někdy si můžeme tady zavolat z Eteru Hit Rádia třeba. Každopádně pokračujeme dál, protože před námi Jason Donovan, Tina Turner a nebo, jestli se chcete po ránu fakt probrat, tak tohle to zaručeně udělá za vás. Snap! Za 3 minutky! Letí za vámi, přímo k vám domů, nebo možná i pod deku.
2: V Ternu od čtvrtka do pondělí fakci. Vodňanské kuřecí trio, 1 kg za 89,90. Okurka salátová, 1 kus za 8,90. Ryze české Terno.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
8: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
9: Jízdy na bobové dráze.
7: Pokus o překonání rekordů v hobbyhorsingu.
9: Soutěže.
7: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
9: A koncert Tomáše Kluse.
7: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
9: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
7: nhr.cz. Under Armour
10: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
11: Máte rádi zvuk silných motorů, naleštěné karoserie a atmosféru staré dobré Ameriky. Prostě milujete silný americký káry. 9. května v areálu Safari Resortu v Hluboké u Borovan se uskuteční celodenní sraz těchto legendárních autáků. Pozor, začínáme už v 9 ráno.
12: Mrkněte na web nebo na Facebook, kam to všechno máte. Safariresort.cz.
13: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.

0: taky na www.levnězčíčiny.cz.
1: A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK a maxmobil.cz.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Retro víkend.
1: Na Hit Radio Faktor.
2: Seconds.

0: Farao. Tanečky pecka z 90. let, my pokračujeme. Ptali jsme se vás, jaký song z 90. jste si zpívali takovou tou vaší svahelštinou. Přišlo nám opravdu spousty zpráv. Třeba tady Martina napsala, že to byly Spice Girls a Wannabe. Dokonce nám tady napsala, já to přečtu tak, jak to je. Ahoj Leonko, já jsem to zpívala takhle. Yo, send you what you want, what you really, really want. Sami what you want, what you really, really want. Ha, ha, ha, really, really, really want. Say gazet I. Martinko, miluju tě, děkuji za tuhle zprávu. Taky nám tady píše Monika. Dobré ráno, právě jsem slyšeli debatu o tom, jak špatně slyšíme texty anglických písní. Nemusíme chodit daleko, stačí totiž i české písně. Když někdo slyší místo, s tou modlitbičkou dojdeš vždycky nejdál, ze starců na chmelu, a já tam slyším s modrou tyčkou dojdeš vždycky nejdál. Co dodat? Zdraví vás Monika s rodinou, mějte prima den.
1: Je pravda, že já už několikrát na Google jsem si hledal, což je vlastně je za slovo v nějaký písničce. Jo? Já vím, že to byla nějaká písnička od kapely Krištof.
0: Aha.
1: A teď nevím, ale už co to bylo. No. To je jedno. Z nějaký písničky a nemohl jsem prostě přijít na to, pouštěl jsem si to dokola, co to je, tak jsem to našel na Google. No. Každopádně ty skladby ze zahraničí, tak to je taková klasika. Mě jenom mrzí, že posluchači nepošlou opravdu nějakou tu hlasovku, teď je to anonymní.
0: Tak nám pošlete něco naspívanýho vaší svahelštinou na 777-937-777 a já vám za chvilku posílám partu sourozenců. Já milovala toho bubeníka z kapely Hanson. Jmenoval se Zack, nebo jmenuje se Zack. Asi ho miluji ještě do dneška. Měla jsem ho dokonce vedle postele na zdi nalepenýho a každou noc mu dávala takovou pusinku. Já ho fakt milovala.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000 a ve finále 4 prémiové smartphony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
4: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu přátel.
5: Jak doopravdy žijí ženy, které na OnlyFans vydělávají miliony díky provokativnímu obsahu? Nabízejí svým fanouškům jen formu úniku nebo jim nahrazují i blízkost a vztahy? A co na jejich práci říkají partneři, rodina či nejbližší okolí? Režisérka Barbora Chalupová sleduje v dokumentu Virtuální přítelkyně tři ženy, které hledají bohatství, svobodu i rychle nabitou slávu. Unikátní dokument přináší vůbec první filmové nahlédnutí za oponu celosvětového fenoménu OnlyFans. Dokument Virtuální přítelkyně už nyní na OnePlay.
6: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
8: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
9: www.elvaprofi.cz.
8: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.

0: rádi.
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
2: Užijte si den plný pohybu i pohody v parku Hluboká. Nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet.
3: Otevřeno každý den.
2: www.parkhluboká.cz
3: www.parkhluboká.cz

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
4: Bublinková tancovačka ve stylu Velký Gatsby. Čepřovické bubliny vás srdečně zvou tuto sobotu na bublinkovou tancovačku, kde k tanci a poslechu hraje kapela Pozor Vizita. Stylový oděv vítán. Čepřovické bubliny se na vás těší.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Krásný pátek, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V Česku je už 200 000 domácích baterií, ale kvůli neplatičům a krachům firem chybí peníze na jejich recyklaci. Dosavadní dobrovolnost sběru selhala, proto Ministerstvo životního prostředí v nové novele zavádí povinné zapojení prodejců do kolektivního systému. Zákon, který má vnést do likvidace baterií jasný řád, nyní čeká v Poslanecké sněmovně na první čtení. Drtivá většina Čechů se považuje za vlastence. V aktuálním průzkumu agentury Median se tak označilo 91% dotázaných. Současně se více než polovina občanů přiklání k názoru, že obranu vlasti mají zajistit profesionální vojáci a armáda. Zatímco podle zhruba třetiny respondentů je morální povinností každého občana aktivně se zapojit do obrany své země. A pojďme také na sport. Historicky poprvé do finále konferenční ligy postoupili hráči Crystal Palace a Rayo Vallecano. Anglický nováček soutěže si účast vybojoval druhým vítězstvím nad Šachtarem Doněck. Tentokrát je porazil doma 2-1. Španělský celek zopakoval výhru 1-0 z minulého týdne i ve Francii. A o titul se celky utkají 27. května v německém Lipsku. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
8: Fire Jam o 17:30 čeká městský park ve Vimperku. Na festival houkačky zve Vyšebrodský kemp pod Hrází, a to mezi 10. a 17. Fotbalové hřiště ve Zlivy patří cyklomaratonu a další tipy na sváteční den najdete u nás na webu v sekci Kam vyrazit. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
9: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
7: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přehánky se můžou vyskytnout jen výjimečně, no a večer se bude vyjasňovat. Dnešní odpolední teploty mezi 15 až 18 stupni Celsia.
5: Retro víkend. Retro víkend.
10: Jedeme, nezastavujeme, pokračujeme dál. 3 minutky po 9, krásné páteční dopoledne, retro víkend, ty nejlepší hity 90. let. U2 anebo East 17. Jdeme na to!

East 17, to byly časy. Walkman na opasku, sluchátka, pěnovky, v kapse pár korun na Pedro a člověk měl pocit, že prostě rozumí životu. A největší drama, když se kazeta zamotala přesně u oblíbené písničky. Retro víkend v plném proudu, my pokračujeme, nezastavujeme, píšete nám spousty zpráv, my za to děkujeme. Před námi je totiž hudební interpret, kterého já osobně miluju, strašně ráda si zpívám i píseň, která bude následovat, a je to Tears in Heaven od Erika Clapna. Je to přesně takový ten song, kvůli kterému v 90. půlka lidí zírala z okna autobusu a hrála si v hlavě na hlavní postavu romantického filmu.

Posloucháte Retro Víkend. Na Hit Rádiu Faktor.

0: Stand by me for the cues. Stand by me. Oh, stand by me. Taky si zpíváte tenhle náš playlist Retro Weekend až do nedělních 18 hodin. Odstartoval dnes v 7 hodin ráno, taky bude trvat zítra a v neděli, takže doufám, že budete mít všichni dobrou náladu. Za chviličku si dáme jeden z nejznámějších boybandů 90. let. Filipe, měl jsi oblíbený nějaký boyband, když jsi chlap?
1: Právě tenhle ten, co nám bude hrát.
0: Ne, Backstreet Boys.
1: Backstreet Boys samozřejmě v dnešní době může někdo namítat, a tak to seš trochu zděnštělej, ne, když Backstreet Boys, ale já mám spojený hodně i s mojima narozeninovýma oslavama, vlastně ještě donedávna.
0: Ano.
1: Jsem jednu z jejich písniček zpíval vždycky u kamaráda na zahradě v bazénu, trošku jako podnapilej.
0: Počkej, teď podnapilej nejseš. Jakou jsi zpíval, zkus tam hodit kousek.
1: I want it that way, you want my fire.
0: Ty myslíš tohle? Tak zpívej, pojď.
1: Tell me why in... Ale a teď zpívám ty slova, co neexistují.
0: No, pojď.
1: Tell me why I never wanna hear say. Já to vždycky víc rozjedu, ale tady se stydím trochu, že jo?
0: Ale to je skvělý náhodou, protože tahle hudba těch 90. let nás prostě vrací zpátky do minulosti. To byl Filip Backstreet Boys.
1: Děkuji.
0: My si samozřejmě ty pravý Backstreety dáme za moment z Etero Hit Rádia, ale bude to tahle pecka. Jo. Já ti vypínám ten mikrofon. Už jsem mu ho vypla, přátelé. Každopádně Backstreet Boys, taky Manic Street a nebo Gentour. Tohle všechno za moment. Buďte s námi. Hezké dopolko.
2: V Kik najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India. Už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Manic Street Preachers. I tohle vám hrajeme v rámci Retro Víkendu. S vámi Lea, taky Filip, a my jsme na vás nezapomněli. I když je pátek, tak my tady pro někoho z vás máme oblíbenou narozeninovou ruletu. To znamená, že volejte právě teď na 800 937 937, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak my vám k tomu dáme i nezapomenutelný zážitek a taky song, který si vyberete. Tak volejte právě teď.

0: Fajn. Žentour, všechno bude fajn. Ano, ono už je všechno fajn, že jste tady s námi a že pro někoho z vás budeme roztáčet takovou retro narozeninovou ruletu. Takže přátelé, kamarádi, volejte 800 937 937. A nás zajímá s Filipem, koho pak máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam? Halo, halo. Ale musíte s námi mluvit. Osobo. Aha, tak osoba nám to položila.
1: Tak vyhrávám já.
0: Ty nemáš nárok. Tak bereme někoho dalšího, volejte 800 937 937. Volat můžete právě teď, tak pokus číslo 2. Hezké dopoledne.
2: Hezké dopoledne. Marta, zdravím.
0: Kdo?
2: Marta.
0: Marta, Martičko, co děláme takhle v pátek dopoledne?
2: No, teď si jdu právě mít semínka.
0: A jdeme sázet. Co budeme sázet?
2: No, zatím kopr, pazelku a takový ty jenom blínky.
0: Tak to je krásný plán. Odkud voláte, Martičko?
2: Ústí nad Orlicí.
0: Ústí nad Orlicí. A jaké tam máte počasí? Tady u nás v Praze, odkud právě teď vysíláme, je obloha zatažená.
2: No, tady taky, ale máme velký sticho, takže vyhlížíme dát, protože to je.
0: Poprosím, Martičko, dejte si telefon na ucho, ať to nemáte nahlas, protože vás potom špatně slyšíme.
2: Ano, tak. Je to lepší?
0: Tak, je to určitě lepší. Kdo má ve vašem okolí narozeniny?
2: No, měla jsem já.
0: No, tak to je krásný. A kdy?
2: No, 28. dubna.
0: 28. dubna. Na věk se neptáme, protože jste určitě stále svěží a mladá. To je teprv číslo, které začíná ten život. Správným směrem. No tak jo, tak budeme roztáčet pro vás. Jdeme na pravidla, Martičko. My vám zahrajeme 3 hudební retro ukázky. Budou to retro hity, které ovládaly hudební žebříčky v datum vašich narozenin 28. dubna v 90. letech. Budou to prostě skvělí hudební interpreti a na vás bude jednu z těch hudebních ukázek si pro sebe vybrat. A tu vám potom tady s Filipem z Eteru Hitrádia pošleme a něco vám hezkého i popřejeme.
2: Děkuju.
0: No tak jdeme na to?
2: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme právě teď. Legendární Mr. President a jejich Coco Jumbo. Nesmrtelný hit 90. let. Chceme nebo jdeme dál?
2: Jdeme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Celebration, velká oslava kapely Fun Factory, která opět ovládala žebříčky hudebních hitparád v 90. letech.
2: Tak zkusíme do třetice, to už jedno.
0: Dobře, do třetice, všeho dobré. Na scénu přichází doktor Alban a It's My Life.
2: Jo, v pohodě.
0: Dobře, necháme, to už bychom stejně museli nechat, je to třetí ukázka, ale má to hezký text, It's My Life, to je můj život. Vy jste měla narozeniny a my vám právě teď z Eteru Hitrádia s Filipem posíláme spousty pozdravů, hlavně přáníčku, ať jste stále zdravá, tak sympatická, jako zníte po telefonu. Jste skvělá, že jste se takhle dovolala. Vy jste dojatá.
2: No, mě strašně buší srdce, ale fakt strašně a to úplně cítím.
0: Martičko, já bych vás objala.
2: Jo, děkuju, já tohoto miluju.
0: Tak já vás objívám teď takhle na dálku. My se tady s Filipem teď roztahujeme. Takhle děkuju. Velikánské obětí a posílávám. Ono, posíláváme, ano, posíláme ho za vámi.
2: Proto cítím, děkuju.
0: No tak to jsme rádi. A aby toho nebylo málo, tak samozřejmě máme tady partnera naší narozeninové rulety. A to je firma na zážitky, která tady pro vás má nádherný zážitek. A nemusíte být na něj sama, můžete vyrazit s někým od vás z rodiny nebo s kamarádkou, s kýmkoliv si budete přát. Uděláte si výlet. Zámek Zbiroch, prohlídka s gastronomickým zážitkem.
2: Úžasný.
0: No, já si myslím, že úplně ideální na nějaký skvělý letní výlet nebo jarní výlet, kdykoliv budete mít volno. Takže jestli znáte třeba někoho, kdo má rád kouzlo historie a stejně tak si rád dopřává staročeské delikatesy, tak tenhle zážitek je pro vás a váš doprovod.
2: Děkuju.
0: No my děkujeme, že jste zavolala a gratulujeme. Vydržte nám ještě na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. No a samozřejmě doktora Albana a jeho It's My Life posíláme teď za vámi. Mějte se krásně, Martičko.
2: Taky, zdraví.
0: Naslyšenou. Takhle jednoduchý to je. A přátelé, víte co? Já mám dneska dobrou náladu, díky téhle skvělé muzice. Tak my jsme se rozhodli tady s Filipem, že narozeninová ruleta bude dneska ještě jedna pro někoho z vás. Teď už It's My Life a doktor Alban. Jsme Hit Radio.
1: It's my life, take it or leave it, set me free. What's that crap, I know it all. I got my whole life, you got your

0: I takovouhle nádheru vám tady z éteru Hitrádia hrajeme. Každopádně pokračujeme dál, protože před námi je nesmrtelná a legendární Aqua. My známe jejich hity jako Barbie Girl, My Oh My, nebo Cartoon Heroes a tak dále, ale Dr. Jones. Já si normálně vybavuju i v hudební hitparádě ESO, což byla nesmrtelná hudební show s Terezou Pergnerovou a její Čágovelo šílenci, tak si pamatuju úplně i ten videoklip. Takže přátelé, na tohle si počkejte, protože nebude jenom tohle, ale spousty dalších skvělých devadesátkových hitů.
1: Zapomeň na všední mumraj, Bantaj. Naplň své touhy po okraj, Bantaj. Buď silný jako samuraj, Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj. Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
2: Izomat stavebniny.
3: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
4: Cemix fasáda, trvalá baláda.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
5: Bublinková tancovačka ve stylu Velký Gatsby. Čepřovické bubliny vás srdečně zvou tuto sobotu na bublinkovou tancovačku, kde k tanci a poslechu hraje kapela Pozor Vizita. Stylový oděv vítán. Čepřovické bubliny se na vás těší.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Velkoj malonkot a úředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
8: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
9: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
10: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
9: www.dveřepodlahy.com.

0: Májové dny v online shop.cz.
1: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
6: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
7: Jízdy na bobové dráze.
5: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
7: Soutěže.
5: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
7: A koncert Tomáše Kluse.
5: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
7: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
5: nhr.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: On air.
9: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Krásný pátek, 3:10 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Napětí mezi Hradem a vládou roste. Prezident Pavel a premiér Babiš se nedohodli, kdo v červenci zastoupí Česko na summitu NATO v Ankaře. Zatímco Babiš chce prezidentovu účast omezit kvůli sporům o obranné závazky, Petr Pavel na cestě trvá a mluví o bránění v ústavních pravomocích. Kompetenční žalobu sice hlava státu zatím nepodá, spor o vedení české delegace však zůstává i po dnešní schůzce nevyřešen. Šok o slovenských pump. Ceny benzínu i nafty vyletěly na maxima z roku 2022 a v rámci střední Evropy jsou aktuálně úplně nejvyšší. Právě včerejškem ale Slovensko ruší kontroverzní dvojí ceny pro cizince i veškerá zbývající omezení u čerpacích stanic. I přes tento citelný zásah do peněženek řidičů však pohonné hmoty u sousedů zůstávají stále mírně pod celou unijním průměrem. Samozřejmě. Pojďme také radši na sport, ten mi jde lépe. Šok v Madridu, kabina Realu Madrid se změnila v arénu, kde se do sebe drsně pustili Fede Valverde a Aurelion Tchouameni. Uruguajská hvězda skončila s tržnou ranou na hlavě v nemocnici a kvůli otřesu mozku ji čeká minimálně 10denní pauza. Vedení Realu okamžitě svolalo krizovou schůzku a s oběma aktéry zahájilo disciplinární řízení. Skandál navíc vybuchl v nejhorší možnou chvíli, jen 2 dny před klíčovým klasikem proti Barceloně. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
12: Taky v pátek v Budějcích na Sokoláku pokračuje festival Rozsvik tmu. Od 4 do 8 večera nás tu čeká program plný hudby, inspirativních setkání i zábavy pro děti i dospělé. Nechybí ani speciální dětská zóna s aktivitami pro nejmenší. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
13: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
11: Dnes očekáváme oblačno až polojasno. Přehánky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude postupně vyjasňovat. Co se týče teplot maxima, a to ty odpolední, se zastaví na 18 stupních Celsia.
14: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retro Weekend.
15: Retro Weekend.
16: Retro Weekend Hit Radio.
17: Hezké dobré dopoledne. Pokračujeme, nezastavujeme 6:10. Retro Weekend v plném proudu. Až do nedělních 18 hodin s vámi Lea a Filip. Teď už taky Nick Cayman a nebo Celine Dion. Tak co? Pokračujeme, jdeme na to.

Celine Dion, Because You Loved Me. A já, přátelé, pro někoho z vás bych měla dva lupeny na Celine Dion show. Když nám teď hrála v éteru Hit Rádia, tak vlastně mě to napadlo během té písničky, protože shodou okolností moje maličkost, vy víte, že zpívám, že se věnuji gospelu, tak jsem vlastně přijala účinkování v divadle Hibernie v takové Celine Dion show, kde jsme ještě s Míšou Noskovou, Péťou Peterovou, máme za sebou široký ansábl hudební, lítáme tam ve vzduchu, nádherné projekce a tak podobně. A 29. května hrajeme další představení, která jsou skoro téměř vyprodaná. Jsou je tam asi posledních pár vstupenek a já jsem se rozhodla, že bych někomu z vás dvě vstupenky strašně ráda věnovala. Takže pokud chcete, tak napište na 777-937-777. Chci na Leu třeba, nebo chci na Celine, chci na Leu, je to úplně jedno. A já vyberu někoho z vás a prostě jen tak vám dám dvě krásná místa na to představení 29. května od 19 hodin v divadle Hibernia, Celine Dion show s mojí maličkostí. Takže pište na 777-937-777, kdo by rád přišel, já vás strašně ráda uvidím, dělám to vlastně takhle před každým představením a jsem strašně ráda, že někomu z vás takhle můžu udělat radost a my pokračujeme dál, protože, jak říká a zpívá Freddie Mercury, show must go on. A i tahle věc v Celine Dion zazní. Máme tam vždycky hosta, s kterým zpíváme tuhle tu píseň. Potom tam budeme zpívat také s dalším hostem další známou píseň. Prostě nenechte si to ujít, jo? Takže pište a já se těším, komu udělám radost.

0: Janet Jackson, Hoops Now. Kdo jste neviděl film o Michaelovi, rozhodně zajděte. Její bratr, neskutečný král všech králů. A film opravdu nádherný. Retro víkend až do nedělních 18 hodin. Buďte s námi. Pátek, sobota, neděle. Dobrá nálada se bude šířit éterem Hit Rádia přímo k vám. Já jsem vám vyhlásila takovou rychlou soutěž, abyste psali, kdo z vás by šel na Celine Dion show, tak těch SMSek, ty brďo, nám se tady zbláznil normálně telefon a počítač. Tak já slibuju, že po půl jedenácté vyberu někoho z vás a dám příležitost ještě vám, kdo ovládáte sociální sítě a máte třeba Instagram, tak mi tam napište na Lea Giongiosi, chci na Celine a vyberu někoho z vás ještě tam, kdo dostane dvě VIP vstupenky, kde se s náma potkáte, vyfotíte, dáme si nějaký ten drink a budete mít skvělá místa, takže možná s nějakým i tím občerstvením. Takže můj Instagram Lea Giongiosi, napište chci na Celine a stejně tak za chvilku vyhlásím někoho z vás v éteru, kdo nám napsal SMSku. Do té doby Elton John nebo Pet Shop Boys.
1: Jak doopravdy žijí ženy, které na OnlyFans vydělávají miliony díky provokativnímu obsahu? Nabízejí svým fanouškům jen formu úniku nebo jim nahrazují i blízkost a vztahy? A co na jejich práci říkají partneři, rodina či nejbližší okolí? Režisérka Barbora Chalupová sleduje v dokumentu Virtuální přítelkyně tři ženy, které hledají bohatství, svobodu i rychle nabitou slávu. Unikátní dokument přináší vůbec první filmové nahlédnutí za oponu celosvětového fenoménu OnlyFans. Dokument Virtuální přítelkyně už nyní na OnePlay.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Si, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Elton John. Circle of Life. I tohle vám hrajeme v rámci retro víkendu. Stále probíhá soutěž o lístky na Celine Dion show, kde hraje moje maličkost. Můžete psát, chci na Celine, na můj Instagram Lea Giongil, si za chvilku vyberu někoho z vás a stejně tak i z vás, kteří jste napsali SMSku. Ale do té doby si připomeneme, jaký seriál vás donutil v 90. letech běžet domů. Jestli schválně, Filipe, poznáš, který to byl u mě podle této znělky.
1: A už to poznám a necháme to rozehrát chvíli.
0: No co to bylo?
1: No Beverly Hills 920.
0: Ano, a nebo schválně, jestli poznáš ty i naši posluchači, která znělka je z tohoto seriálu. Nebo z jakého seriálu je tato znělka?
1: Bobby, utíkej!
0: J.R. Ewing!
1: Jedem!
0: A teď?
1: A teď. A jedem.
0: Teď. Tak co to je?
1: Legendární Dallas.
0: Ano, a co teprve třeba tohle?
1: Horská dráha, jo?
0: Ano.
1: U oceánu.
0: Připravit se a jedeme.
1: JT, Carol, Karen.
0: A Cody.
1: Je to krok za krokem, samozřejmě legendární seriál, do dneška běží v televizi.
0: Dobře, a nebo třeba někteří naši posluchači utíkali k tomuto seriálu. No?
1: Michi.
0: Pamelo.
1: CJ, už běžím. Tak to byla pecka. No Pobřežní hlídka samozřejmě s Davidem Hasselhoffem, který si pak měl i pěveckou kariéru, že jo, ale moc mu to nešlo.
0: Hele, a pamatuješ, i vy, přátelé, na jednu z nejoblíbenějších telenovel byla celá v zeleném.
1: José Armando.
0: Ano, Esmeralda. A schválně, hele, úplně poslední seriál, který mě teďko napad a byl teda nesmrtelný a my jsme ho milovali v těch devadesátkách, začínal touhle znělkou. Je právě tolik hodin, kolik je a vaše nejoblíbenější televizní stanice Píp vysílá právě.
1: Tak to ale já opravdu nevím.
0: Merlo's Place.
1: Tak na to jsem nekoukal.
0: Ježiši Kriste, na jeden z mých nejoblíbenějších seriálů. No a úplně poslední věc mě teď napadlo tohle, protože já jsem měla i oblíbenou takovou znělku z jedné videohry. Jestli to poznáte, jo?
1: No ježišmarja. To, kdo nehrál, přátelé, tak se chyťte za hlavu.
0: Nesmrtelný Super Mario. Pokračujeme dál, posíláme další skvělou muziku. Buďte s námi, retro víkend v plném proudu.

0: Tak jestli někoho něco roztancuje, tak je to právě tenhle skvělej song, který doznívá z éteru Hit Rádia, protože to je prostě nejvíc nesmrtelný song 90. let. Pokaždé, když ho slyším, tak máme chuť tančit, zpívat, prostě mít takový ten tanec v dešti, jak se říká, takže tohle a mnohem více muziky až do nedělních 18 hodin. A hlavně je důležité zmínit, že víkend bude s novým Hit Rádiem 90. Vy už jste to někteří zaregistrovali, protože 90. tam hrajou nejlepší hity 90. let. Budou tady i legendy českého éteru. Ivo Aláč, Michal Klein, Markéta Rachmanová. Já si dám sobotu a neděli volníčko. Hezky pěkně zasloužené, odjedu si odpočívat někam, dám si takový ten relax. Ale dneska jsme tu s Filipem chtěli být s vámi, protože retro víkend a retro muzika a devadesátky prostě jsou nesmrtelný. Za chviličku Michael Jackson, Sheryl Crow a nebo Snow. To je taky pecka, tak buďte s námi.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
2: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
3: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
2: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
3: A spousta dalšího čtení.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
7: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.

Snow Informer, i tohle vám hrajeme. Retro víkend v plném proudu, těch zpráv od vás neskutečně velké množství, jak se vám retro víkend líbí, a toho hrajeme teprve 3,5 hodinky. Od 7. hodiny raní a končit bude až o 18. hodině v neděli. Tudíž celý víkend si s námi užijete s Hitrádiem 90, kde tyhle legendární songy můžete poslouchat non-stop. Každopádně, přátelé, já bych chtěla vyhlásit teda vítěze o vstupenky na Celine Dion show, kde hraje moje maličkost. Při té příležitosti, když jsme hráli před chvilkou z éteru Celine Dion, tak někomu z vás, kdo jste napsal SMS-ku na 777-937-777, věnuji 2 vstupenky. Těch zpráv přišlo opravdu strašně moc, tak jsem se rozhodla, že vyberu 2 z vás. Aby se dostalo aspoň na někoho takhle, protože ten počet je opravdu obrovský. Omlouvám se, na koho se nedostane, ale věřte mi, že ještě do 29. někomu z vás ráda ještě nějaký ten lístek nebo vstupenku dám. Takže Vláďa Tománek, pokud právě teď poslouchá, napsal: dobrý den, moc rád bych navštívil vaše představení v Hibernii, které je tematicky spojeno s mou velmi oblíbenou zpěvačkou Celine Dion. Písničky jako Power of Love nebo já neumím francouzsky, jo, protože tu písničku zrovna, kterou napsal, tam zpívá Šanusková, tak jsou součástí mého oblíbeného seznamu na Spotify Vláďa Tománek. Tak Vláďo, pokud právě teď slyšíte váš vzkaz, tak vy dostáváte 2 vstupenky. Já vám ještě napíšu. A potom tady máme posluchačku Janičku, která napsala: dobrý den, poslouchám od rána, díky moc za 90. Moje mládí, jsem ročník 1977 a při té příležitosti slyším výzvu na lístky do divadla na Celine Dion show. Moc ráda bych s manželem jela, takže pokud budu ta vyvolená, budu nadšená a vděčná. Mějte hezký den, Jana. Janičko, gratulace i vám, také vám za chvilku napíšu. Omlouvám se, na koho se skrz SMSky, které jste posílali na číslo Hitrádia, nedostalo. Věřím, že někdo z vás bude mít štěstí třeba příště nebo při jiné příležitosti. Každopádně na mém Instagramu Lea Giongiosi, když napíšete chci na Celine, tam ta soutěž ještě běží, tam se mrknu po 11. hodině a vyhlásím na Instagramu ještě někoho z vás. Teď už Michael Jackson a Heal the World. A zajděte si do kina, protože ten film je nádherný.

0: Netflix. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
1: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
2: Máte rádi zvuk silných motorů, naleštěné karoserie a atmosféru staré dobré Ameriky? Prostě milujete silný americký káry. 9. května v areálu Safari Resortu v Hluboké u Borovan se uskuteční celodenní sraz těchto legendárních autáků. Pozor, začínáme už v 9 ráno.
3: Mrkněte na web nebo na Facebook, kam to všechno máte. Safari Resort.cz.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásný pátek, minuta po 11. a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Více než polovina poplatku za pobyt v protialkoholních záchytných stanicích v Česku podle jejich zástupců zůstává neuhrazena. Některé dokonce evidují kolem 70% neuhrazených pobytů. Vymáhání je potom obtížné. Téměř nulová vymahatelnost je třeba u bezdomovců, cizinců ze zemí mimo Evropskou unii nebo lidí s trvalým pobytem na úřadech. Česká země čelí kritickému nedostatku vláhy. V klíčových jarních měsících spadlo jen 50% obvyklého úhrnu srážek, což vyvolává krizi zejména na jihu Moravy. Břeclavsko se připravuje na krizový režim a omezení nakládání s pitnou vodou. Alarmující stav hlásí nejen povrchová vrstva půdy, ale i hydrologické měření v korytech toku, která jsou na svých minimech. A pojďme také na kurty. Tenistka Linda Nosková porazila na antukovém turnaji v Římě Anastázii Zacharovovou z Ruska 6-4 a 6-1 a postoupila do třetího kola. Z pětice českých hráček ale dnes uspěla jako jediná. Kateřina Siniaková nevyužila proti Rusce Aně Kalinské 9 matchbolů a prohrála 6-4, 6-7 a 5-7. Vypadly i 24. nasazená Marie Bousková, Tereza Valentová a Barbora Krejčíková.
9: Milovníci jedné stopy dneska nesmí chybět ve Slavonicích. Koná se tu tradiční mexická jízda na náměstí Míru. Je před námi celodenní program plný adrenalinu a dobré nálady. Letos jde už o 17. ročník setkání motorkářů z celé republiky i ze zahraničí. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
10: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
8: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou také přehánky a večer se bude vyjasňovat. Dnešní odpolední maxima se zastaví na 18 stupních Celsia.
11: Retro víkend.
12: Retro víkend.
13: Co takhle Guru Josh anebo New Kids on the Block? Tak tohle a ještě mnohem více muziky bude v následujících vteřinách. Tak díky, že posloucháte 11 hodin 4 minutky k tomu aktuální čas. Nezastavujeme, jedeme v plném proudu. Víkend.

0: New Kids on the Block tonight. I tohle vám hrajeme. 11 hodin, 11 minutek, něco hezkého si přejte v přítomném okamžiku a ono se vám to splní. Říká se to, fakt? Bez ohledu na to, jestli je nějaké retro nebo neretro. Každopádně jedeme dál, protože jsem se rozhodla, že teď budeme hrát hity na přání k vaření. Tak jak jste zvyklí, abyste o to nepřišli, tak mi napište třeba, co byste rádi slyšeli z Eteru Hit Rádia, anebo víte co? Pojďte mi rovnou zavolat. Zavysíláte si se mnou. 800 937 937, volejte právě teď. Společně zavzpomínáme na 90. léta. Zahrajeme vaši oblíbený píseň z 90. A taky můžete skrz éter Hit Rádia někoho právě teď pozdravit a popřát mu krásný prodloužený víkend, volno. Takže 800 937 937, volejte právě teď. A taky mě třeba zajímá, jaký byl váš první mobilní telefon, přátelé. Tak koho máme na telefonu? Halo, halo.
1: Kdo? Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam? Boudo Budko.
1: Petr.
0: Peťo, co děláme takhle do polko?
1: Teď jsme přijeli ze sběru minerálů a jdeme do města na obědvat.
0: A koho tam máš ještě u sebe?
1: Přítelkyni.
0: Přítelkyni, tak zdravíme, jak se jmenuje?
1: Gea.
0: To je krásné jméno. Moc mě těší, tak zdravím ještě jednou. Každopádně prozraďte mi, jaký byl třeba váš první mobilní telefon, který jste vůbec dostali?
1: Já měl asi Alcatela nějak.
0: Že jo? 90. Jasně. A přítelkyně?
2: Motorola.
0: Tak já jsem měla takovou tu první Nokia, kde byla taková ta hra, ten had, jestli si vzpomínáte, pamatujete.
1: Ten snad byl v každém telefonu, ten had.
0: Že jo, ten byl úplně nesmrtelný. Každopádně, co vám zahraju za nějakou hezkou píseň, na kterou rádi společně vzpomínáte?
1: No, jako já, jestli bych si mohl přát, tak Depešáky.
0: Depešáky, jasně. A kterou od nich? Já už si to tady hledám.
1: Já nevím, Enjoy the Silence.
0: Enjoy the Silence, dobře. A pro koho to bude?
1: No pro všechny posluchače, co dneska o svátku poslouchají rádio.
0: No tak jo. A co budete dělat ještě dneska?
1: No, zítra jedeme prodávat na Blešáky právě minerály.
0: Miluju Blešák, miluju.
1: Takže budeme chystat krabičky, prodat nějaké krystalky.
0: To je hezký. No tak to máte krásný plán, takže Depešáky posílám teď za vámi. Mějte se krásně, užijte si zítra Blešák a hlavně užívejte si sami sebe. Ahoj.
1: Tak děkujeme. Ahoj.

0: Cyndi Lauper rozhodně nemůže chybět, ale kdo taky nemůže chybět, je přeci legendární Whitney Houston. Tohle bude za moment, napsala si o ní Martina. Ahoj Leonko, my dneska budeme grillovat. Prosím, zahraj nám jakoukoliv píseň, takovou tu pomalejší, zamilovanou od Whitney Houston. Vždycky, když ji slyším, tak si vybavím film Osobní strážce, svoji lásku, kterou mám vedle sebe už 32 let a taky mám ráda vaše Hit Radio a tebe, protože seš takové pozitivní sluníčko. Ty snad nemáš nikdy ani špatnou náladu, Leonko. Moc rádi vás posloucháme, měj se krásně. To je tak hezká zpráva. Není nic víc než taková ta zpětná vazba od vás, našich posluchačů, takže děkuju krásně a věřte mi, že i já mám svoje špatné dny. Vždycky to tady se mnou prožívá třeba Filda nebo moji přátelé, rodina. Každý máme takový ten den blbec, jak se říká. Ale já je pravda, že do práce chodím sem strašně ráda, protože člověk tady na chvilku, na těch pár hodin zapomene na to, co ho trápí a podobně. A to jenom díky vám, takže děkujeme za vás, naše posluchače. A samozřejmě Whitney Houston bude a taky doplní Savage Garden a spousty dalších skvělých hudebních interpretů.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Bublinková tancovačka ve stylu Velký Gatsby. Čepřovické bubliny vás srdečně zvou tuto sobotu na bublinkovou tancovačku, kde k tanci a poslechu hraje kapela Pozor Vizita. Stylový oděv vítán. Čepřovické bubliny se na vás těší.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
7: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India. Už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Xindl X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
12: Velkoj maloukot ohředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
13: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
14: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ohředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
15: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na Vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
14: www.dveřepodlahy.com.
16: A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK a maxmobil.cz.
17: Užijte si den plný pohybu i pohody v parku Hluboká.
4: nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet.
17: Otevřeno každý den.
4: www.parkhluboká.cz
17: www.parkhluboká.cz.
18: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Let's get rocket Def Leppard. I tohle hrajeme pro rokový fanoušky v rámci našeho retro víkendu. A to mi tak píše moje mamka a říká, hele Pupek, takhle mi říkávali, když jsem byla malá. Pupek, ano, nesmějte se, každý měl nějakou přezdívku. A napsala mi SMSku na Messenger, tak tahle píseň byla pro tátu a teď ještě něco pro mě. Protože naši jsou zrovna ještě s mým synem na cestě za prababičkou, za známýma a tak na šluknovský výběžek, takže posíláme velké pozdravy, šťastnou cestu taky všem řidičům. No a mami, jak se říká, já vím, rodiče musím poslouchat, tak ty jsi taky něco přála a vzhledem k tomu, že teď hrajeme hity na přání, k vaření, jak já říkám, pro naše posluchače, kteří si napsali o Makarenu, tak slibuju, že ta bude. A nebo Lucie, Lenka Dusilová a Sen, tak to taky bude. No a ty jsi chtěla tohle, viď? Moje maminka milovnice Guns N' Roses. Knockin' on Heaven's Door. Tak mami, za 2 minutky pro tebe, jo? Tak a doufám, že mám nadlouho splněno a uděláte mi konečně nějaký dobrý oběd, protože mám strašný hlad, až se vrátíte, jo? Jsme Hit Radio, hezké dopoledne.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Radia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000 a ve finále 4 prémiové smartphony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár, tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: V Ternu od čtvrtka do pondělí v akci. Vodňanské kuřecí trio 1 kg za 89,90, okurka salátová 1 kus za 8,90. Ryze české Terno.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Máte rádi dobré jídlo? Nebo vás baví vařit? Potravinářský veletrh Czech Food Expo startuje 14. května na výstavišti České Budějovice. Nově cestování za jídlem, opět kuchařské show. Speciální hosté kuchaři Jan Albrecht a Ondřej Slanina, cukráři Lucie Charvátová a Vojtěch Vrtiška. Czech Food Expo od 14. do 17. května na Českobudějovickém výstavišti. Více na www.vcb.cz.
9: Zapomeň na všední mumraj, Bantaj. Naplň své touhy po okraj, Bantaj. Buď silný jako samuraj, Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj.
10: Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
11: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
12: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
13: www.elvaprofi.cz
12: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.

0: kamarádi!
1: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India. Už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásný pátek, jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Přilepšit si k chudému studentskému životu se rozhodla čtveřice mladých hochů z Třebíčska. Dva středoškoláci společně s kamarádem navštěvujícím teprve základní školu a ještě jedním kumpánem se rozhodli výhodně prodávat naftu. Bohužel pohonné hmoty získávaly krádežemi zejména z odstavených bagrů a nákladňáků. Celkem takto skupina ukradla kolem 3000 litrů nafty. Tu kluci rozprodávali za výrazně nižší ceny, peníze si rozdělili a použili pro svou potřebu. Celková škoda ovšem výrazně narostla právě poškozením nádrží. Policisté ji tak vyčíslili na 300 tisíc korun. V Česku je už 200 tisíc domácích baterií, ale kvůli neplatičům a krachům firem chybí peníze na jejich recyklaci. Dosavadní dobrovolnost sběru selhala, proto Ministerstvo životního prostředí v novele zavádí povinné zapojení prodejců do kolektivního systému. Zákon, který má vnést do likvidace baterií jasný řád, nyní čeká v poslanecké sněmovně na první čtení. Philadelphia podlehla ve druhém kole playoff NHL doma Caroline 1-4. Flyers v sérii prohrávají už 0-3 a jedna porážka je dělí od vyřazení. Daniel Vladař inkasoval 4x z 30 střel. Hurricanes vyhráli v letošní vyřazovací části všech 7 utkání a mají na dosah postup do finále východní konference. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Fire Jam o 5:30 čeká městský park ve Vimperku. Na festival Houkačky zve Vyšebrodský kemp Podhrází, a to mezi 10. a 17. Fotbalové hřiště ve Zlivi patří cyklomaratonu a další tipy na sváteční den najdete u nás na webu v sekci Kam vyrazit. Pro jižní Čechy Pavel Ferenčík.
5: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
3: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, výjimečně se můžou vyskytnout i přehánky a večer bude oblačnosti ubývat. Co se týče odpoledních teplot, ty budou v závislosti na území mezi 14 až 18 stupni Celsia.
2: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Retro Weekend.
6: Retro Weekend.
7: Retro Weekend. Hit Radio.
8: Krásné odpoledne, nechte si chutnat, pokud právě baštíte ty vaše skvělý obědy. My samozřejmě pokračujeme v retro muzice dál, nejlepší hity 90. let. Erasure, anebo Mariah Carey. Tak dobrou chuť a my pokračujeme.

neskutečně nádherná věc. Mariah Carey, I'll Be There. Mimo jiné tohle naspívali Jackson 5. Doporučuji kouknout na film Michael Jackson, je to nádherný. I slzička ukápla. Každopádně my pokračujeme dál. Retro víkend v plném proudu, nejlepší hity 90. let. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem prostě dítě 90. A budu, i když mi bude 50, 60, 70, 80, i když budu tam nahoře někde, furt budu dítě 90. let, protože ta hudba je prostě neskutečná. A mě tak napadlo, jaký byl váš první, ale úplně faktem první mobilní telefon. Napište mi to na 777-937-777. U mě to byl, prosím vás, Alcatel. Takový modrej byl, prostě jednořádkovej, SMSky na jednu větu, ale měla jsem Alcatel a pak jsem, myslím, jako druhý mobilní telefon měla Philips, který uměl takový ty smajlíky. Myslím, že to byl snad první telefon se smajlíkama. Tak když jsem se ptala Filipa, protože ten už musel frčet, zase šel něco komentovat, že není tady s námi, ale to vůbec nevadí. Tak on měl Nokia 5110, tam byl takovej ten had, že jo, ta hra, anebo měl Ericssona, ty byly taky takový ty svítící s tou anténou dlouhou, jestli vzpomínáte. Tak mi napište, co jste jako první mobilní telefon měli vy, co jste vlastnili, co vám dělalo radost. 777-937-777 a já posílám další skvělou kapelu, která vlastně hraje až do dnešního dne. Oasis, Wonderwall. I ty jsem milovala. Jo. Vzpomínám. Klidně si pište dál, nebo mi pište dál, já vám budu posílat další skvělou muziku, protože nás čeká i boyband NSYNC. Tak buďte s námi.

0: Kdo by neznal NSYNC v čele s Justinem Timberlakem?
1: Taky jste je měli vylepený v pokojíčku někde na zdi?
0: Já jo. Pokračujeme dál, vrátíme se k tématu telefony. Jaký byl váš první mobilní 90-kový mobil, protože to nebyl telefon, to byla posilovna a status symbol v jednom. Kdo měl třeba Nokia s anténou, tak byl král sídliště, o tom žádná. A pamatujete ty SMSky, ty se prostě psaly tak pomalu, že než člověk odepsal OK, tak váš vztah byl asi skoro u konce. Každopádně SMSek od vás nám přišlo obrovské množství. Píše nám tady Ivča. Ahoj Lonko, měla jsem Nokia 3310, nebo tak nějak, byla modrá, těžká, průhledná, svítící anténa. Taky nám tady píše Silva z Prahy. Ahoj, můj první mobil byl šedý Alcatel v roce 2001. Další posluchačka Lenka, zdraví, můj první telefon byl oranžový Alcatel s antenkou. Lenka, lidi, ten jsem měla taky. Píše Wendy, Nokia 3310, velká pecka. Tenkrát stála, ano, 10 tisíc a v roce 2000 mi bylo pouhých 22 let. Další posluchač Láďa, ahoj, můj první mobil, který jsem dostal od rodičů, když jsem byl na vojně, byl Philips Diga. Philips vím, ale ten Diga, nevím asi, jak vypadal, podívám se. Další SMSky od vás. Motorola, ježiš, dokonce nám přišla i fotka od Standy z Ostravy. Ahoj Leonko, já měl Motorola Amio, mohla bys zahrát Bon Jovi? Určitě tady zazní Bon Jovi, slibuju. A normálně nám posluchač poslal i fotku toho mobilního telefonu. To je naprosto skvělý, takže děkuju. Další posluchačka tady píše, nebo posluchač Radek z Litvínova, Siemens C25 a spousty dalších SMSek. Děkuju za to, že s námi společně vzpomínáte na ty vaše první mobilní telefony v rámci retro víkendu. Za chviličku Offspring, Robin Cook a nebo Enya.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
8: No proto.
7: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
9: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

I takovouhle krásnou, melancholickou klasiku vám v rámci našeho retro víkendu hrajeme. Tak hezké odpoledne, Lea Děnděš je stále s vámi 4 minutky po 1:30. A my samozřejmě, přátelé, kamarádi, pokračujeme dál. Retro víkend v plné parádě, začali jsme dneska v 7 hodin ráno a prosím vás, je teprve pátek, není sobota ani neděle, to máte před sebou, takže pro většinu z vás volný, prodloužený víkend. Pro nás pracující je to takový odpočinkový, protože retro víkend my milujeme, vy ho zbožňujete. V tom vám budeme hrát až dál do zítřejších, pozítřejších, až nedělních 18 hodin. Tak rozhodně u toho buďte s námi, postaráme se vám o playlist. Já se s vámi pro dnešní den loučím. Užívejte si skvělýho dne, volna, relax, pohodička a hlavně skvělé muziky. Team nebo Beloved, M People a taky teď tahle skvělá pecka. Pamatujete? Nádherná romantická klasika. Mějte se krásně, ahoj!

0: Víkend na Hit Rádiu.
1: Na Hit Rádiu Faktor.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: Stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat Stavebniny. www.izomat.cz.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Under Armour makes you better.
7: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
8: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.

When shit's all done.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Na hlavním tahu 1/4, to znamená trasa od Vimperka na Čkyni u Suclavic. V ranních hodinách havaroval kamion do příkopu a policie nám uvedla, že až do 19. hodiny tam bude dopravní omezení kvůli vyprošťování. No tak, já jsem koukal 2 hodiny zpátky, jste dávali na sociální sítě, že tam míří vyprošťovací služba a že by to mohlo se stihnout dřív. Takže mohli byste nám dát vědět, jak to tam teďka vypadá na té 4 u Suclavic. No a jestli pojedete od Třeboně na Jindřichův Hradec, pozor, úsek Jarošov, Lásenice, teda ne Jarošov, ale Stráž nad Nežárkou, Lásenice, tam řádí policejní hlídka a tak nějak se přemistuje z místa na místo, tak se nenechte nachytat na švestkách. Vaše dopravní info prosím volejte na 800 800 101.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
6: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na Hradě k dohodě o summitu NATO v Ankaře mezi prezidentem a premiérem nedošlo. Premiér Babiš dál míní, že by Pavel neměl být její součástí. Prezident se ale summitu zúčastnit plánuje. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Mnoho budoucích prvňáčků není na školu dostatečně připravených, často nevydrží dlouho sedět u stolu, snadno ztrácejí pozornost a rychle se unaví. Jak taková situace v praxi vypadá, popisuje fyzioterapeutka Iva Bílková.
7: Máli se psaním problémy a všelijak se při něm kroutí,

0: v ruce, trupu i ramenou. Je to neurologicky podmíněný doprovodný pohyb, pevně spjat s celkovou biomechanikou a posturou dítěte. Nemá proto význam, aby rodiče nebo učitelé děti v tomto ohledu napomínali.
1: Dítěti to totiž pomáhá v lepší práci a koncentraci. Předák sudetských Němců Bernd Posselt podcenil reakci, kterou pořádání sudetoněmeckého sjezdu v Brně v Česku vyvolá. Při návštěvě Berlína to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Podle něj si Posselt rovněž nenašel v iniciativě Meeting Brno správného partnera. No a hokejisté Philadelphia podlehli ve druhém kole playoff NHL doma Caroline 1-4 a v sérii prohrávají 0-3 a jedna porážka je dělí od vyřazení. Daniel Vladař inkasoval 4x ze 30 střel. Hurricanes vyhráli v letošní vyřazovací fázi všech 7 utkání a mají na dosah postup do finále východní konference.
2: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz
3: Aktuální teploty tady u nás na jihu Čech 17, je v Českých Budějovicích, v Trhových Svinech skoro 15, stejně jako v Sudole nad Lužnicí, ve Strakonicích 15,5, v Plané nad Lužnicí máte kosu 14 stupňů, stejně jako na Lipně ve Frimburku. Půjde to nahoru, v průběhu odpoledne očekáváme ubývání oblačnosti k večeru až na vyjasnění, nejvyšší odpolední teploty od 14 do 19 stupňů, zítra to bude ještě lepší, polojasno až oblačno a nejvyšší zítřejší teploty od 17 do 21 stupňů.
4: Retro víkend.
5: Retro víkend.
6: Retro víkend. Hit Radio.
3: Dneska ráno nám na Hit Radio Faktor odstartoval prodloužený retro víkend a ty největší fláky za posledních více než 30 let pojedeme až do nedělního odpoledne. S váma Jirka Ježek, začínáme s Madonou a budou taky Take That.

Take That, Could It Be Magic na Hit Radio Faktor, 11 minut po jedné, hezké sváteční odpoledne. S vámi Jirka Ježek, je dobře, že mají v supermarketech dneska zavříno ve svátek, pač aspoň nemusíte opouštět všechny ty skvělý legendární songy, co do vás v retro víkendu sypeme horem dolem. A to víte, faktoráci, já si to tady taky užívám, jak to jenom jde, retro je moje prostě krevní skupina a budeme se spolu bavit. Víte co, klidně mi napište na náš WhatsApp, jaký hudební styl vás v těch 90. letech nejvíc bral. Byl to pop, eurodance, nebo to byly našlápnutý rockový kytary? Helejte, někdo mlátil hlavou vlasatou jak mánička na metály a na rock, jiný zase v oblík hadry na rave, house nebo happy hardcore, to jsem byl já třeba. Do jaký skupiny patříte, faktoráci? Dejte vědět, číslo sem ke mně na WhatsApp je 724-883-596. Klidně nahrajte hlasovku, napište, všecko se počítá, já posílám na něho krevice.

0: Na Hit Radio Faktor hrajeme v retro víkendu Maggie Rayleigh. To jméno vám asi moc neříká, ale ten hlas, že je vám povědomej. Ani se nedivím, tato dáma totiž naspívala vokály k veleslavným písním Moonlight Shadow nebo Two Friends od Mike'a Oldfielda. Tohle to byl hit Every Single Heartbeat z roku 1993. Je to retro víkend, takových pokladů budeme z našeho archívu vytahovat celý hrsti a házet vám je do toho éteru. No a vydatně nám s tím pomáhá i Hit Radio 90. Jo, to pro vás jede taky, takže i tam si můžete odskočit, ale teď zase půjdeme do těch známějších vod. Chystám pro vás Prince, jo, anebo Galu, Freed from Desire, fotbalisti budou mít radost.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Sí, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety EnergyPel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. EnergyPel Černá v Pošumaví. EnergyPel.cz. Jednoduše teplo.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa,
9: Mirá,
10: Rybičky,
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů,
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa,
9: Harley,
10: Tomáš Klus,
9: Xindl X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: někdo absolutně miloval, někdo ho naopak neměl úplně v lásce, ale taková ta zlatá střední cesta, tu si k němu našel úplně každej. To byl Prince v retro víkendu na Hitrádiu Faktor. Nesmíme zapomínat na všechny ty skvělé akce, které se tady u nás na jihu Čech o tom prodlouženém víkendu dělají. Je jich hodně. Například já jsem zítra v Ledenicích, tam si retro dáme naživo, dáme si oldies party, ale co se tady děje, tak to ví kolega Matyáš Palkovič a teď vás pěkně za tepla pozve.
1: Kam vyrazit? Kam vyrazit?
2: Do safari resortu v Hluboké u Borovan můžete tentokrát vyrazit na první ročník akce Amerika na safari, kde se potkají burácející americké vozy s dobrodružnou atmosférou safari. V sobotu se můžete těšit na spanilou jízdu amerických aut, soutěž o nejhezčí vůz srazu, ukázky hasičů včetně vyprošťování i celodenní hudební program. Všichni gurmáni a fanoušci dobrého jídla by měli navštívit v sobotu třeboňské Masarykovo náměstí. Tam od 10 do 19 hodin proběhne jarní street food festival. Čeká vás celodenní přehlídka food tracků a stánků s chutěmi z různých koutů světa i poctivou českou klasikou. Chybět nemá ani výběrová káva, víno a pivo z menších pivovarů. To v Táboře na náměstí se na sobotu chystá Mint Market, spojený se slavnostním zahájením turistické sezóny. Těšit se můžete na více než 40 tvůrců a designérů z Česka i Slovenska, kteří nabídnou autorskou módu, šperky, designové kousky i delikatesy. Odpoledne pak ožije pódium hudebním programem. No a od čtvrtka do soboty bude Sokolský ostrov v Českých Budějovicích patřit rodinnému festivalu Rozsviť tmu. Každý den od 16 do 20 hodin vás čeká program plný hudby, inspirativních setkání i zábavy pro děti a dospělé.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Tom Petty, vlasatý chlápek s kytarou z Floridy a Learning to Fly na Hit Radio Faktor v retro víkendu. Já jsem se vás ptal, jaká muzika vás nejvíce zasáhla v devadesátkách a hlejte, je to každý pes jiná ves podle toho, co odpovídáte. Monika píše, já milovala Luneťáky, jezdila jsem za nima snad po celém Česku, no tak holky to tak prostě měly tenkrát, no. Pavel ten nedá dopustit na Nirvánu a Kabáty, ježiš, Kabáti, no bodeď. Ale nejvíc píšete, že jste jeli Eurodance. Hedevej, Dr. Alban, objevuje se tu Gigi D'Agostino, Venga Boys, 24/7. Tak v tomhle s tom jsem s váma zajedno. Dávejte vědět dál, co vás nejvíc bralo v těch devadesátkách. Náš WhatsApp má číslo 724-883-9596. Takže ještě jednou 724-883-596.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
4: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
5: Jízdy na bobové dráze.
3: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
5: Soutěže.
3: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
5: A koncert Tomáše Kluse.
3: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
5: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
3: nhr.cz.
6: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
7: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
10: www.elvaprofi.cz.
9: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
11: Hit Radio Faktor.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: White Town, Your Woman. Na Hit Rádiu Faktor a to je Retro Víkend. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, dobrá zpráva je, že nemáme teďka hlášenou žádnou dopravní nehodu, super, ale u zavírek těch je víc než dost, tak si dáme jednu z nich. Je to silnice 1/23 a trasa Kardašova Řečice Jindřichův Hradec mezi obcemi Záhoří a Pleše se opravuje ten 2-kilometrový úsek, takže ta silnice je zavřená a musíte objíždět. No, my vám přejeme šťastnou cestu a kdybyste narazili na nějaké potíže, provoz je mírný, tak snad jich bude co nejméně, tak prosím vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks, festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
2: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky.bavorov.cz.
3: Máte rádi zvuk silných motorů, naleštěné karoserie a atmosféru staré dobré Ameriky? Prostě milujete silný americký káry. 9. května v areálu Safari Resortu v Hluboké u Borovan se uskuteční celodenní sraz těchto legendárních autáků. Pozor, začínáme už v 9 ráno.
4: Mrkněte na web nebo na Facebook, kam to všechno máte. Safari Resort CZ.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
6: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš se budou častěji scházet ke koordinaci zahraniční politiky. Chtějí předejít rozdílným názorům na veřejnosti a v médiích. Zároveň dál není vůle scházet se v širším formátu 4 ústavních činitelů. Řekl to Pavel po setkání s Babišem. Rekonstrukce pražského Masarykova nádraží pokračuje, doteď se pracovalo hlavně na výstavbě nových nástupišť. Co se tam teď děje, prozradí mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
7: Nyní se pozornost zaměří na původní část nádraží. Dělníci začnou s přestavbou střední části kolejiště a stávajících nástupišť. Už během několika dní odstraní i koleje a nástupiště u Hybernské ulice. Vznikne tak prostor pro archeologický průzkum pozůstatků pražského opevnění.
6: Vlaky Skladna a Kralu nad Vltavou budou od června do závěru roku končit na novém nádraží v Bubnech. Britští lejbristé podle průběžných výsledků utrpěli těžké ztráty ve čtvrtečních volbách do místních zastupitelstev. Volby mnozí označují za referendum o dvouletém působení premiéra Starmera. Neúspěch může vyvinout silný tlak na jeho odstoupení. No a čeští vodní slalomáři mají před sebou dva klíčové víkendy, během kterých budou usilovat o místa v reprezentaci pro nadcházející sezónu. Mezi kajakáři se pojede o jedno volné místo, protože Jakub Krejčí a Jiří Prskavec mají díky medailím z mistrovství světa reprezentaci předem zajištěnou.
8: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
0: Počasí vám dneska hraje do karet, koukám na radar, je tam čisto, nemusíte se bát toho, že zmoknete, to je všechno v pořádku. Nejteplejší aktuálně Frimburg, Sudul nad Lužnicí, schodně 18 stupňů, 17 je v Českých Budějovicích, v Písku 16 a v Planej nad Lužnicí 15. V průběhu dnešního odpoledne mraku ještě víc ubyde, takže k večeru skoro jasná obloha, zítra polojasno až oblačno, během dne přechodně polojasno až zataženo, nějaká ta slabá přehánka s větší pravděpodobností teda na horách, k večeru opět vyjasňování a nejvyšší denní teploty od 17 do 21 stupňů.
5: Retro víkend. Retro.

A stále svišti náš retro víkend, který začal dneska ráno a pojede až do nedělního podvečera. S váma Jirka Ježek, jsem moc rád, že ladíte, faktoráci. Držte vlnu, protože dneska odpoledne se přece bude soutěžit a vyhrávat. Tady je Elenis. Retro.

UCC neboli Urban Cookie Collective a The Key The Secret. Pak parádně hrajeme opravdu na Hit Radio Factor v retro víkendu. 15 hodin 10 minut s váma je Jirka. Představte si, na dnešek připadá jedno dost zajímavý výročí. Je to 140 let, co světlo světa spatřil nápoj, kterýho se z nás, aspoň každý z nás jednou v životě napil. Coca-Cola. Jo. V původní receptuře byly jistý výtažky. A teprve až po 17 letech výrobce tyhle ty výtažky odstranil. Jsou to extrakty z rostliny rudodřev koka, což je taková šikovná rostlinka, která u nás neroste, ale hodně se pěstuje třeba v Kolumbii, pak z ní dělají bílej prášek, v Budějcích se mu říká Karel. Všichni asi víte, o čem mluvím teďka. Receptura Coca-Coly je do dneška přísně střeženým tajemstvím. Nejvíc koly se vyrábí v Mexiku, ale samozřejmě i v Německu a my tady máme takovou tu evropskou. Já nevím, třeba ve Spojených státech, když byste chtěli Coca-Colu Light, tak asi nebudou vědět, co po nich chcete, protože tam mají Diet Coke, že jo? Tam to mají prostě trošku jinak označení a mají tam hodně mutací na tu kolu. Třeba Cherry Coke, vanilkovou kolu, jo, oni si na to hrozně potrpějí. Takže kola dneska má výročí a pokud letíte někam na nějaký mejdánek, tak pravděpodobně buď ji budete pít samotnou, nebo si do ní necháte dát výlej rum, tmavej rum. To je hodně takový frekventovaný pití, ale tady u nás na jihu Čech, že jo, tady se vždycky pila s tuzemákem. Já nevím jak vy, ale my jsme to za mlada chlemtali po hektolitrech. Tady jsou Boyzone.

0: Jedna velká legenda, kterou jsme si půjčili do dnešního retro víkendu z vysílání Hit Radio 90. Guns N' Roses a Yesterdays. Já jsem vám už předeslal na začátku této hodiny, že dnešním odpoledni se bude hodně soutěžit. No a přesně za hodinu na to půjdeme, protože už od pondělka soutěžíte s Dopplerem, jo, o poukázky na nákup v jejich prodejně v Trhových Svinek. No a v příští hodině to rozsekneme, protože dneska na vás čeká další poukázka. To za jedno, ale za druhý grande finále. A v tom finále se bude hrát o voucher v hodnotě 24 000 na nákup speciální sady, kterou vyrábí jen a pouze ve Svinech. No tak to se máte rozhodně na co těšit. Přesně za hoďku, ale do té doby ještě dost času. Přátelé, a to nemyslím jen tak, že si dělám z pusy popelnici, přátelé budou už za chvíli, protože legendární znělka od Rembrandts se rozezní během několika minut. Počkejte si na to.
1: Izomat stavebniny.
2: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
3: Best Beleza.
2: Nádherná zahradní dlažba.
3: Best Bellissima.
2: Dvě úžasné zahradní dlažby.
3: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Under Armour makes you better.
5: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
6: Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích?
8: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
7: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firmanazážitky.cz.
11: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

absolutní pohodovka, Susan Vega DNA a Tom's Dinner. A Hit Radio Factor s vámi v 15:30 odpoledne běží retro víkend a protože tady máme svátek státní a všechno je zavřený, tak se vám určitě nepoštěstí dostat se do nějakého supermarketu. Já vím třeba, že v Budějcích je otevřený v Mercury ten Albert, protože tam se na to vztahují trošku jinačí pravidla, ale to je opravdu jenom pro takový ty opozdělce, taková ta nouzovka. Nicméně velký supermarkety v tuhle chvíli zavřený, ale já vás tam stejně vemu, aby vám to nepřišlo líto, třeba že se tam nemůžete dostat. V Česku se totiž šíří fenomén nákupních košíků jako seznamky, jo. Já jsem třeba o tom nic takového vůbec nevěděl, ale lidi schválně chodí nakupovat v určitou hodinu a sledují, co ostatní mají v tom košíku nebo ve vozejku, aby odhadli jejich povahu a jak hluboko mají do kapsy. A teďka ruku na srdce, faktoráci, přiznejte se, že když jste v tom supermarketu, že stojíte třeba ve frontě na kasu a po očku koukáte v ostatním do vozejku, co si koupili. A teď tam vidíš něco, na co si třeba zapomněla, nebo co se ti líbí, tak se vrátíš a koupil by si to taky. Co by o vás pověděl váš košík? Existuje celá věda o tom, co o nás nákup prozradí. Když vidíš někoho, kdo má v košíku veganský věci, biohumus, avokádo, mandlový mlíko, tak je ti jasný, že ten jeho bankovní účet i trpělivost jsou na trošičku jiné úrovni než u nás, co tam házíme všechno, co má červenou nálepku, prostě je v akci. A ten nákupní košík, to je snad jediný Tinder nebo nějaká seznamka, kde hnedka poznáš, jestli tenhle ten člověk je bohatý, nebo jestli umí vyhodit z kopítka, jestli třeba budoucí tchýně bude vařit jenom z polotovaru. Dáme si tichou dohodu.

0: tak teď jste si asi možná procvičili mambo, který vás 100% museli aspoň v základu naučit v tanečních chlubega mambo number 5 skákačka v retro víkendu na Hit Radio Faktor. Za chviličku se zase vracíme k nefalšovanému Eurodancu, protože si dáme No Mercy a Where You Go. A to je hit, který se objevil i ve filmu Noc v Roxbury. To víte, když jste ho naposledy viděli, tam se ty devadesátky střídají jedna za druhou a jsou to ty nejzásadnější, tak třeba si ho dneska večer dáte. No a jinak dáme taky Phila Collinse, legendární Genesis, nebo Nanu, Lonely. To všechno a mnohem víc už za chvíli na Hit Radio Faktor v retro víkendu a držte vlnu. Hit Radio.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící. Pošli tu nejvtipnější na web Hit Rádia a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartphony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Single X.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Jarní akce na zahradní a komunální techniku u Elva Profi v Pištíně. Zastavte se u největšího prodejce zahradní techniky nejen na jihu Čech. Prodej, půjčovna a servis zahradní a komunální techniky. Akce na zahradní a komunální techniku. Zastavte se vyzkoušet pomocníka na novou sezónu.
8: www.elvaprofi.cz.
7: Elva Profi v Pištíně. Cesta k nám se vyplatí.
1: Hit Radio Faktor.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: dvořiště postupně to všechno pozavírají, ale zase to budou postupně taky otvírat. V aktuálním stavu je to tak, že jeden je zavřený u Holkova a ten je docela dost blbej, tam je to důležitý, takže ať vám vyjde dobře objížďka, když tak nám dejte vědět, kudy je to nejlepší oběc a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už zítra v Deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen zítra ve vašem Deníku.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Izomat stavebniny.
6: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
7: Cemix fasáda.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
9: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel zváží kompetenční žalobu, pokud nebude součástí delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Prezident to řekl po pátečním setkání s premiérem, protože se na složení delegace opět nedohodli. O delegaci rozhodne kabinet v červnu. Nebe nad Českou republikou se v průběhu pátku vyjasní a o víkendu se vrátí vysoké teploty. Všechny tři dny budou zároveň téměř bez srážek. Meteorologové varují před nebezpečím vzniku požárů na Moravě. Karlova Studánka v Moravskoslezském kraji zahajuje novou lázeňskou sezónu. A to už tuto neděli od 10 hodin. Celý den bude ve znamení zábavného programu. K němu nám více řekne mluvčí těchto lázní Lucie Špačková.
10: Lidé si vyzkouší historický knihtisk, projdou se mezi korzujícím panstvem v dobových kostýmech, zatancují si Charleston a nahlédnou do tvorby lidí s mentálním postižením z opavské charity. Lázně zároveň připomenou své 4 přírodní léčivé zdroje, a to vodu, vzduch, rašelinu a plyn.
9: Součástí bude i jarmark, kde se budou mimo jiné prodávat i valašské frgály. No a fotbalisté Slávie mohou v sobotu obhájit ligový titul. Červeno-bílí přivítají ve druhém z 5 kol nadstavby v závěrečném pražském derby sezóny Spartu a v případě výhry by jí v čele tabulky odskočili na už nedostižných 11 bodů. Ve stínu derby se odehraje dalších 7 duelů.
11: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@tešovice.cz.
0: Krásně se nám vyčasilo na jihu Čech, sluníčko svítí, není co řešit, hele. 15 stupňů v Týně nad Vltavou, ale i tam ten teploměr díky sluníčku popoleze. Skoro 18 už je ve Strakonicích, Prachatice 16,5, Český Krumlov rovná 17 a Jindřichův Hradec ještě před hodinou 14, teďka krásných 16, no vydá. Zítra na tom budeme velice podobně, akorát ty teploty popolezou, má být polojasno až oblačno, ráno pozor na mlhy, odpoledne vyjasňování, kolem poledního nějaká ta přeháňka, hlavně na horách, nejvyšší zítřejší teploty od 15 do 20 stupňů Celsia.
1: Retro Weekend.
12: Retro Weekend.
13: Retro Weekend Hit Radio.
0: I po 16. hodině s váma Jirka. Retro Weekend běží, ale teď to přerušíme v této hodině, protože je to tady velký finále v soutěži o zahradní nábytek od Dopplera. Do té doby třeba Cure nebo A-Teens.
13: Retro.

0: Tak píseň Mamma Mia jste určitě poznali, legendární ABBA v novodobějším kabátě z přelomu 90. a milénia, 18 a Mamma Mia na Hit Radio Faktor. Jdeme soutěžit. Ze všech přihlášených na našem webu hitradiofaktor.cz vybíráme už od pondělka každý den jednoho z vás, kterýmu dáme možnost vyhrát si poukázku na nákup zboží ve firmě Doppler v Trhových Svinech, což je firma, která dělá deštníky, slunečníky, zahradní nábytek a dělají to opravdu dobře z kvalitních materiálů. Dneska náš počítač vybral Lenku. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Lenko, doufám, že se slyšíme, že nám to nevypadne. Máte tam nějaký šum?
1: Slyšíme se, mám puštěný rádio, ale důvodní pryč.
0: Tak je to dobrý. Co právě teďka děláte?
1: Teďkon právě pracujeme na zahradě, svítí na sluníčko.
0: Hezky.
1: A tak.
0: Já vám teďka dám možnost vyhrát si poukázku na nákup v hodnotě 1000 korun v Doppleru v Trhových Svinech. A teďka poslouchejte tu otázku, když mi správně odpovíte, tak je to vaše, jo? Takže. Ano. Jaký jsou největší výhody nákupu zahradního nábytku přímo v prodejně v Trhových Svinech? Možnosti za A. Možnost všecko vyzkoušet a nakombinovat. Nábytek, slunečníky a polstrování. Za B. Dostanete kafe zdarma. Za C. Zboží nakupujou v Číně.
1: No já bych řekla teda A.
0: Ačko, no jasně, jasně. On ten jejich showroom v těch Trhových Svinech, já nevím, jestli jste tam někdy byla, ale já tam jezdím pravidelně každý rok vždycky před jarem, když potřebuji něco nakoupit na zahradu, tak oni tam mají hezký a strašně sympatický personál, takže vy teďka si tam budete moct dojet, já vám do mailu pošlu tu poukázku, vy si tam budete moct dojet, až budou mít otevřeno a za těch 1000 korun si tam něco vybrat. Nicméně, ještě pro vás jedna dobrá zpráva, jo? Za nějakých čtvrhočky proběhne naše velké finále tady u nás a pořád máte šanci v něm být. To ne, že vás teďka vyřadím ze seznamu, ale ještě pořád máte možnost zúčastnit se velkého finále o 24 tisíc. Co?
1: Paráda.
0: Tak jo, Lenko, hezký odpoledne, ať se daří.
1: Takže já děkuji, hezký
0: den.
1: Mějte
0: se krásně. Naschledanou. Tak to byla dnešní výherkyně poukázky za 24 tisíc, ale v této hodině to rozsekneme a někomu z vás zavoláme, až počítač vybere, komu, a ten někdo vyhraje zahradní soupravu, je to souprava zahradního nábytku z trhosvinenského Doppleru v hodnotě 24 tisíc korun. Tak držte vlnu, to si nemůžete prostě nechat ujít.
2: Zahrada volá. Kvalitní zahradní nábytek, slunečníky i polstry. Vše na jednom místě. Prodej na Doppler Trhové Sviny. www.doppler.cz.

0: překrásná Janet Jackson Every Time. To se poslouchá úplně samo tohleto. Taky jsme museli trošičku zpomalit, ubrat plyn na Hit Radio Faktor, protože přece jenom my to tam sypeme v tom retro víkendu, začet toho loket. Určitě už jste si stihli minimálně pořádně zatancovat, tak abyste se taky mohli, jak se říká, zaploužit. Tak proto jsme teďka zpomalili a dali jsme tam Janet Jackson. Je to jeho příslovečné ticho před bouří, protože, já jsem o tom před chvíli už mluvil, Lenka získala svoji dnešní poukázku v hodnotě 1000 korun do Dopplera a za chvíli už finále Grande, ve kterým jde úplně o všecko. Kdo nebude na příjmu, ten má smůlu. My vybereme prostřednictvím naší chytrý aplikace jednoho z vás, kdo se registroval do naší soutěže na našem webu hitradiofaktor.cz. Tomu já budu volat naživo takhle ze studia. A když nám to nezvednete, no tak prostě máte smůlu a beru náhradníky, jo. Tak doporučuji fakt bejt napřímo, protože nechat si utíct z brusu novou, velice kvalitní sedací soupravu zahradního nábytku z Dopplera za 24 litrů, no tak to by byla hodně velká hloupost, jo. Takže dáme Nirvánu, dáme Stinga a potom se uslyšíme.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
7: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra v jednom. Gateway of India. Už od 13. května. Nákupní centrum Géčko.
8: Na topení? Co lepšího bys chtěl než pelety Energypel? Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
9: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.idska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.idska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Na Hitrádiu Faktor to byla Nirvana, Come As You Are. A já už se teďka pokouším dovolat. Ježišmarja, to je napětí. Pokouším se tady dovolat Adele, kterou vybrala naše aplikace v soutěži o hlavní cenu od výrobce zahradního nábytku Doppler v Trhových Svinech. Tak snad tam telefon zvoní a vypadá to, že to někdo zvednul. Haló? Slyšíme se?
1: Ano.
0: Výborně. Adélo, jste to vy?
1: Ano.
0: Jo, tak jsem se trefil. Já jsem si říkal, snad jsem tady špatně nenamačkal to telefonní číslo. To by bylo blbý. Kdy jste se registrovala do naší soutěže?
1: No, před nějakým časem.
0: No to asi jo, že jo. Já teda jsem dostal vaše číslo, protože mi přišlo teďka tady na WhatsApp. Já to nevybírám, takže musel jsem splnit tuhle tu podmínku, aby to bylo všechno férový. Vy už teďka víte, že vyhráváte soupravu zahradního nábytku. Je to souprava Meran v hodnotě 24 tisíc!
1: Tak to je úžasný.
0: Jenom se zeptám, kam jsem se dovolal vůbec, odkud jste?
1: Do Oseka.
0: Osek, tě zná několik, počkejte, který to je Osek?
1: Ostrakonic.
0: Jo, Ostrakonic, no tak to si uděláte vejlet do Trhových Svinů, protože jako tohle nejde poslat, to je obrovská krabice zboží. A máte zahradu aspoň teda, máte to kam dát?
1: Ano, máme velkou, tak to mám radost.
0: A kdo u vás vybírá zahradní nábytek, prosím vás?
1: No, většinou táta.
0: Táta?
1: Takže, no.
0: Tak teďka asi uděláte rodině velký překvapení, až řeknete, hele tati, potřebovala bych dodávku. Pojedem spolu do Trhových Svinů, já jsem vyhrála zahradní nábytek za 24 tisíc korun.
1: Co? Určitě bude mít radost.
0: Vy jste z toho nějaká přešla, čověče. Pojde.
1: Ano.
0: Jo, jo, výborně. Tak prosím vás, Adélo, zůstaňte mě na telefonu, sepíšeme spolu veškeré podrobnosti. Mm-hmm. Já vás zapíšu jako hlavní výherkyni té nejhlavnější ceny v naší soutěži s Dopplerem Trhový Sviny. Jo?
1: A ráda.
0: Tak ještě jednou vám gratuluju.
1: Moc krát děkuju.
0: A hezký odpoledne vám přeju.
1: Vám taky.
0: Tak konečně se to podařilo a máme výherkyni. Souprava Meran v hodnotě 24 tisíc, ale rozdali jsme vám taky poukázky v hodnotě 1000 korun na nákup v značkové prodejně Doppler.cz v Trhových Svinech. Veškerý sortiment se můžete podívat na jejich webu Doppler.cz nebo si tam zajeďte, hele, je to hned na začátku Svinů, když přijíždíte od Budějc, po pravé straně, jak je Molka, tak tam, zajeďte tam, oni tam jsou sympatický, dneska ne, dneska je svátek, ale jináč, strašně dobře se tam vybírá. Takže Doppler, díky moc a gratulujeme všem výhercům.
2: Zahrada volá. Kvalitní zahradní nábytek, slunečníky i polstry. Vše na jednom místě. Prodej na Doppler Trhové Sviny. www.doppler.cz

0: Samba de Janeiro, Bellini na Hit Radio Faktor. Výzkum, který proběhnul teďka pár let zpátky, se to hodně řešilo, potvrdil, že skoro dva ze tří Čechů jejich práce baví. A teďka je to spočítaný s tím, že stačí mít férovýho šéfa, dobrý kolegy a aspoň trošku ucházející plat. V takovém případě prej nechodíme do práce, ale jako za kámošema. No, já k tomu ještě přidám, že v případě, že děláte v rádiu a je retro víkend, tak prostě svátek, nesvátek, ale těšíte se, až si sem budete moct sednout za ten mixážní pult a rozjet si takovýhle úžasný hity naživo a užít si to. Takže vy, co jste teďka v práci, až jste třeba policajti, obsluha čerpacích stanic, číšníci v restauracích, servírky nebo zdravotní sestřičky, ježiš, sestřičky, tak vám prostě taky musím něco poslat. A budou to další hity. Inexis, Milli Vanilli, anebo Coolio a Gangsters Paradise už za chvíli pro vás, ať vám to rychle utíká. Hit Radio.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinské slavnosti 7. až 9. května. Michal David, Morčata na útěku, Buty a další. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
5: A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK a maxmobil.cz.
6: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
7: Hit Radio Faktor.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Tak ale teďka zdravím mýho mechanika, Michala a jeho paní do Jivna, protože tohle je jejich píseň. Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You. A když už jsme u těch aut, tak je tady nejlepší dopravní servis na jihu Čech a za dnešní odpoledne vás teda faktoráci musím pochválit. Vystavuju vám jedničku s hvězdičkou dvakrát potrženou, protože se vám podařilo něco, co se jako jen tak nestává. 5 hodin v kuse bez dopravní nehody. Paráda. Zkuste to udržet, nekažte statistiky, ale i v následující hodině jsme vám k dispozici s dopravním servisem, kdyby něco, já křížím prsty, aby ne, ale kdyby něco, tak vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už zítra v Deníku. Z učňů

0: Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
3: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš se ohradil proti kritice prezidenta Petra Pavla za to, že na dnešní jednání na Pražském hradě dorazila ráno se čtvrthodinovým zpožděním. Žádal o posunutí schůzky, ale nebylo mu vyhověno. Prezidentovu kritiku vnímá jako nepatřičnou. Není jeho podřízeným, řekl Babiš. Staré telefony mohou být nečekaným rizikem v domácnosti, pokračuje mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Jakub Nesčivera.
4: Často obsahují citlivá osobní nebo pracovní data. Z pohledu kybernetické bezpečnosti však začínají být problémem až ve chvíli, kdy se znovu dostanou do oběhu, tedy když jsou prodány, darovány nebo skončí v nepovolaných rukou a někdo je zapne.
3: Zařízení v sobě mohou mít uložené přístupové údaje, e-maily, fotografie nebo kontakty. Předák sudetských Němců Bernd Posselt podcenil reakci, jakou pořádání sudetoněmeckého sjezdu v Brně v Česku vyvolá. Při návštěvě Berlína to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Podle něj si Posselt rovněž nenašel v iniciativě meeting Brno správného partnera. No a skokanky na lyžích se v nové sezóně premiérově dočkají vlastního plnohodnotného turné čtyř můstků. Vznik ženské minisérie, která se uskuteční souběžně se zavedenou prestižní soutěží mužů, potvrdila pojednání ve slovinské Portoroži skokanská komise Mezinárodní lyžařské federace.
5: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. beton@těšovice.cz.
6: Podíváme se rovnou na počasí na sobotu. To je určitě velice zajímavý. Polojasno až oblačno, ráno místy i skoro jasno, ale bacha, na silnicích sem tam se může objevit nějaká mlha. Během dne přechodně zataženo, na horách by se mohly vyskytnout slabé přehánky, ale později odpoledne a k večeru zase vyjasňování až na skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty od 15 do 20 stupňů a já si myslím, že to sobotní odpoledne vůbec nebude špatný, takže naplánujte klidně nějaký ten vejlet a určitě budete spokojený.
1: Retro víkend.
7: Retro víkend.
8: Retro víkend hit radio.
6: A my vám k tomu budeme vyhrávat retro hity, protože retro víkend jede až do nedělního podvečera. Teďka po 17. hodině začínáme s Brianem Adamsem a budou taky Ace of Base.

Ten život je překrásný, když Hit Radio Faktor takhle vyhrává. To byly Ace of Base a Beautiful Life. Máme tady retro víkend prodloužený, protože dneska je svátek a retrovat budeme až do nedělního podvečera. Já jsem Jirka, chci vás teďka pozvat na Šumamana, který je zítra a je v Přední Výtoni, v penzionu Vyhlídka, nebo respektive v celým širokým okolí. A o čem teda Šumaman je? No, je to o klání bezpečnostních složek. Takže policajti, záchranáři, armáda si to rozdají v extrémním závodu, ale samozřejmě ani vy nezůstanete ušetření. Jednak se můžete podívat na nejrůznější přehlídky a předváděčky, přiletí i vrtulník, budou tam kinologové, hypologové, takže pejskaři a koňáci, přiveze svý skvosty technologický armáda, taky tam bude hasičská technika, Střední Výtoně přijedou, ale pro vaše děti, a to je to nejdůležitější, od 10 do 13 hodin budou připraveny dětský závody, které kopírujou tu extrémní variantu, kterou si potom dají ty dospěláci. Samotné vyhlášení kompletních výsledků je v 19 hodin, dětský závody se vyhlašují už ve 14. Večer zábava, venku je krytej stan, takže paráda, bude tam spousta jídla, spousta pití, bude se vyhrávat. A já si myslím, že určitě si tohle to nenechte ujít. Náš tým Hit Radio Faktor bude na místě, takže tam si budete moct taky střihnout nějakou tu soutěž s vašima dětma. Šumaman už zítra v Přední Výtoni.

0: David Koller, chci zas v tobě spát. Úžasně nám to hraje na Hit Rádiu Faktor. Doufám, že jste si to pořádně užili, další hity už zase za chvíli. Dneska sváteční nálada, 8. květen, den vítězství, státní svátek. Faktoráci, užívejte ho v dobré náladě. Já si dovolím ale ten dnešní den ještě o jeden název vylepšit. Pojďme mu říkat den porouchaných aut, jo. Paže, já dneska nenastartoval, když jsem chtěl jet do rádia na směnu. Musel jsem vytáhnout kabely a vylepšit to. Cestou ze Srubce do města jsem potkal další porouchaný auto na turbokruháči před mladým. A další bylo o 100 metrů dál u kolejí. Takže opravdu, jako dneska se teda dařilo, ale, jak už jsem říkal, nenechte si ten sváteční den kazit takovejhlema malichernostma, jsou daleko důležitější věci, a to je třeba to, že můžete být s vaší rodinou, že si můžete rozdělat oheň na zahradě a opít si busty třeba. Co? Dobrá zábava na sváteční odpoledne nebo podvečer. Tak pojďte do toho, puste k tomu Hit Radio Faktor, na něm za chvíli Madonna, Rolling Stones, anebo Right Said Fred.
1: V Kik najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
2: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Máte rádi dobré jídlo nebo vás baví vařit? Potravinářský veletrh Czech Food Expo startuje 14. května na výstavišti České Budějovice. Nově cestování za jídlem, opět kuchařské show. Speciální hosté kuchaři Jan Albrecht a Ondřej Slanina, cukráři Lucie Charvátová a Vojtěch Vrtiška. Czech Food Expo od 14. do 17. května na Českobudějovickém výstavišti. Více na www.vcb.cz.
8: www.vcb.cz.
9: Máte rádi zvuk silných motorů, naleštěné karoserie a atmosféru staré dobré Ameriky? Prostě milujete silný americký káry. 9. května v areálu Safari Resortu v Hluboké u Borovan se uskuteční celodenní sraz těchto legendárních autáků. Pozor! Začínáme už v 9 ráno.
10: Mrkněte na web nebo na Facebook, kam to všechno máte. safariresort.cz.
11: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj.
12: Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
13: EU Autoservis umí i rychlo servis. Olej brzdy přezouvání uděláme na počkání. Opravy my máme rádi, pojišťovny jsou hej!
14: Hej,
13: kamarádi!
15: EU Autoservis České Budějovice, Nemanická 444/4. Jsme smluvní partneři všech pojišťoven. www.euautoservis.cz.
16: Užijte si den plný pohybu i pohody v parku Hluboká. Nejlepším místě pro relax a zábavu v jižních Čechách. Minigolf, lanové centrum, plážový volejbal, vodní atrakce i nové hřiště pro děti. K tomu skvělé jídlo a chill zóna. Park Hluboká. Místo, kam se budete chtít vracet.
17: Otevřeno každý den.
16: www.parkhluboká.cz
17: www.parkhluboká.cz.
18: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
14: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Legendární Right Said Fred a Don't Talk Just Kiss na Hit Radio Faktor. Tenhle ten líbací hit, ten už má taky lecos za sebou, že jo? Já si pamatuju, že tenkrát ho hrávalo ještě Radio Faktor, ještě než to bylo Hit Radio, tak to byly takový ty časy, kdy jsme to pěkně z éteru nahrávali na audiokazety a čekali jsme, až ta písnička včas začne a taky co nejpozději skončí. Jenomže nám do toho prostě ty moderátoři tenkrát hrozně kecali. No, jsou to sičáci do dneška. Moderátorský legendy vysílají i na Hit Radio 90 a lecos taky ví z hudebního světa. Legenda Kurt Cobain. Toho určitě máte spojenýho s Nirvánou, že jo? Je to člověk, který měnil hudební dějiny a nesmazatelně se do nich zapsal. Tak o něm pojednává nejnovější díl podcastu Vypalovačka. Dejte si ho, aspoň se něco dozvíte a pak můžete být chytřejší a až uslyšíte Nirvánu, tak můžete třeba v hospodě před klukama zamachrovat, že víte tohle a támhle to. Náš podcast Vypalovačka můžete poslouchat na všech podcastových platformách nebo na YouTube a odkaz na něj najdete i na našem webu hitradiofaktor.cz. Jsou legendy, kterým se prostě nic nevyrovná. Teďka jsem mluvil o Kurtu Cobainovi a pojej se, hele, už je tady další Michael Jackson.

0: Ugly Kid Joe, Everything About You v retro víkendu na Hit Radio Faktore. Já se s váma pro dnešek jdu Faktoráci rozloučit. Nezapomeňte na to, že ty největší retropecky pro vás budeme sypat v našem éteru až do nedělního podvečera, ale to já už tu nebudu, o to se postarají mý kolegové i z Hit Radia 90. Zítra je sobota, 9. květen. Jestli za mnou přijedete do Ledenic na diskotéku večer na Oldies, tak se mnou můžete oslavit moje narozeniny. Jinak ten 9. květen je den knoflíku, den památky ztracených ponožek, ale taky den branče. Sobota, dopoledne, vyražte někam, dejte si piknik a ten branč si dejte v trávě, no to je prostě velká paráda. Spolu se uslyšíme opět v pondělí v 15 hodin a bude tady vaše oblíbená odpolední sestava Jana, Jirka, Pavel. Tak parádní retro víkend a v pondělí čau!
1: Ternu od čtvrtka do pondělí fakci. Vodňanské kuřecí trio 1 kg za 89,90, okurka salátová 1 kus za 8,90. Ryze české Terno.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
3: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už zítra v Deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen zítra ve vašem Deníku.
4: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
5: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
6: Jízdy na bobové dráze.
4: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
6: Soutěže.
4: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
6: A koncert Tomáše Kluse.
4: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
6: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
4: nhr.cz.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
7: Mirá.
4: Rybičky.
7: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
7: Harley.
4: Tomáš Klus.
7: Xindl X.
4: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
4: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
10: Velkoj malou kot a housedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
11: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
12: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Housedník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
13: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
12: www.dveřepodlahy.com.
14: Hit Radio Faktor.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

played.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: Čtyřkolky Bavorov. Máme velký výběr čtyřkolek a motorek a proto vybereme nejvhodnější stroj právě pro vás. Čtyřkolky Bavorov. Odvoz k vám domů a následně i kompletní servis. Čtyřkolky Bavorov. Bohaté příslušenství včetně vozíků pro les i zahradu. Čtyřkolky-bavorov.cz.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Oblíbená restaurace Gateway of India otevírá novou pobočku v Géčku v Českých Budějovicích. Pravá indická kuchyně, kterou jste si oblíbili u piaristického náměstí. Autentické chutě, vůně koření a pohodlí nákupního centra.

0: Ten však nadále zamýšlí se summitu zúčastnit. Táborská zoo se může pochlubit novým přírůstkem. V sobotu se návštěvníkům představí velbloudice Amara. To potvrzuje i ředitel zahrady Evžen Korec.
1: Získat samici velblouda z evropských chovů vůbec není jednoduché. Pracovali jsme na tom zhruba 3/4 roku. Návštěvníci s ní mohou seznámit tuto sobotu, kdy bude speciální komentované krmení u velbloudů a kde řekneme všechny podrobnosti, včetně dovozu tohoto vzácného zvířete.
0: Přesný rozpis všech sobotních komentovaných krmení najdou zájemci na webu zootabor.eu. Britští lejbristé podle průběžných výsledků utrpěli těžké ztráty ve čtvrtečních volbách do místních zastupitelstev. Volby mnozí označují za referendum o dvouletém působení premiéra Starmera. Neúspěch může vyvinout silný tlak na jeho odstoupení. No a fotbalisté Slávie mohou v sobotu obhájit ligový titul. Červenobílí přivítají v druhém z pěti kol nadstavby v závěrečném pražském derby sezóny Spartu a v případě výhry by jí v čele tabulky odskočili na už nedostižných 11 bodů. Ve stínu derby se odehraje dalších 7 duelů.
2: Krásný den za každého počasí. Beton Těšovice. Dle vašich přání jsme schopni vyrobit cokoliv. Výroba atypických betonových prvků pro města i zahrady. Beton-Těšovice.cz.
3: Retro Weekend.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
4: Ratatadadarata, trička, ratatadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Hit Radio.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně. Under Armour
1: makes you better. Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj na underarmour.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1KK v Karlových Varech Rybářích za 1 695 000 korun, rodinný dům v Bavorině u Berouna za 9 499 000, pozemek k bydlení v Borovanech na Českobudějovicku za 4 390 000, další pozemek v Borovanech za 3 030 000 a ještě jeden pozemek k bydlení v Borovanech za 2 760 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

0: Retro Víkend na Hit Radio Faktor. Na topení, co lepšího bys chtěl, než pelety Energypel. Pelety pro topení s vysokou výhřevností od českého výrobce, vyrobeny ze šumavských smrků. Energypel Černá v Pošumaví. Energypel.cz. Jednoduše teplo.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
0: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Retro víkend.

0: Retro víkend na Hit Rádiu.
1: Na Hit Rádiu Faktor.

0: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDSka. Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta, a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
2: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj. Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

0: Hit Radio Faktor.
1: Pouze v Unicredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Máte rádi zvuk silných motorů, naleštěné karoserie a atmosféru staré dobré Ameriky? Prostě milujete silný americký káry. 9. května v areálu Safari Resortu v Hluboké u Borovan se uskuteční celodenní sraz těchto legendárních autáků. Pozor, začínáme už v 9 ráno.
3: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte. Safari Resort CZ.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Hausbrand Café, per favore?
7: Sí, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
8: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včera bylo pozdě.
11: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
0: Retro Weekend.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Tak.
1: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Retro Weekend.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio Faktor.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Firma Transceptor Technology přistoupila k производству komputerů Персональный спутник.

0: Retro Víkend. Na Hit Radio Faktor.
1: Bond. James Bond.